0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovat.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forrest Gump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forrest Gump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé Radio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na mojehruska.cz.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Vašky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Krásné a pokud možno ničím nerušené ráno přejeme. My dva, my tři ne. Tři tady nechceme být, my dva si vystačíme.
1: No záleží, kdo by přišel jako třetí do party, že jo?
0: Samozřejmě, ano. No ale jediné, co doufáme, že by vás mohlo rušit, tak to je poslech Rádia Časrok.
1: A to neruší, make my day.
0: Ne, ne, to pomáhá, naopak, ano. Ostrý budíček s datem 23. července 2026 je zde.
1: Jak zaznělo, ve studiu tady u nás je všechno připraveno, červené světýlka pěkně svítí do očí. Vítá vás dvojice Raška Michalík. Venku máme krásně, pomalinku se tam rozednívá. O počasí ještě dneska dáme určitě řeč, protože víkend se pomalinku blíží, tak se podíváme na to, co nás během něj čeká a nemine. Nemine nás také skvělá muzika, jako třeba v podání Muse.
0: Trochu toho domácího punku si dáme s Vysacím zámkem.
2: Kafka by byl nadšenej, Kafka by byl nadšenej, tu máš elektronický podpis, Kafka.
1: A přidá se také Marilyn Manson.
0: No a přidá se také Martin Fabík, který je tady s námi a přichystal pro vás první ranní přehled zpráv a také dopravní situaci.
3: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrok.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Časrok. Časrok.
6: Aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Břest a Hulín. Probíhají tady práce na silnici, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Tvarožná směrem do Brna. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda je bez zranění. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi mají našetřeno nejvíce peněz v historii. Podle České národní banky mají lidé na účtech a v investicích přes 7,5 bilionu korun. Stále více Čechů přitom zkouší investiční fondy a nespoléhá jen na spořící účty. Odborníci říkají, že si lidé v posledních letech vytvářejí větší finanční rezervu. Češi tak myslí na budoucnost víc než kdy dřív.
3: Morava aktuálně.
6: Opava rozšiřuje možnost parkování. V centru přibude desítky nových parkovacích míst. Více nám řekl referent tiskového oddělení Martin Kůz.
8: Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme proto řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity a současně zachovat bezpečnost a plynulost dopravy. Úpravy organizace provozu nám umožní vytvořit desítky nových parkovacích míst tam, kde je lidé nejvíce potřebují. Věříme, že tato změna usnadní parkování nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům.
6: Hlavním cílem je zvýšení kapacity parkovacích míst a zjednodušení pravidel parkování. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na sportoviště. Peníze získá na opravy i stavbu nových sportovišť 109 obcí, klubů a tělovýchovných jednot. Dotace pomohou například s modernizací stadionů, výstavbou hřišť nebo zázemí pro sportovce. O podporu se přihlásilo 118 žadatelů. Tenistka Marie Bousková postoupila na Break Open do čtvrtfinále. Obhájkyně titulu porazila Američanku Carol Liovou ve dvou setech a dál bojuje o další úspěch na turnaji v Praze. Ve hře zůstávají také další české tenistky, které usilují o postup mezi nejlepší osmičku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rock slaví narozeniny. Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Quebec, To Be With You.
1: Zpěvák Eric Martin ji napsal ještě v době, když byl teenager, někdy v 16 letech, a původně byla adresována jeho kamarádce, do které byl bezmezně zamilovaný, jak jinak taky. Bohužel jeho náklonnost nebyla opětována, alespoň ne v takové míře, jak by si přál. Já tuším, že se dotyčná jmenovala Patricia. A zůstali vždy jen dobrými přáteli. Tak takových kamarádek jsem měl vždycky hodně.
0: Ano, já myslím, že když se tady Patricia poté dozvěděla, kolik mu to vyneslo ten song, tak já blbá, že jsem ho neměla ráda. No nic. Tolik trošku zákulisních drbů ohledně kapely Mr. Big. Než nás nenavštíví, než si poslechneme další muziku, tak se můžeme podívat, co můžeme očekávat od dnešního dne. A od toho je tady Milan Gelnár.
1: Takže horoskopy.
0: Horoskopy.
1: Tak co nás dneska čeká, nevím.
0: Čtvrtek, jaký bude?
1: Já jsem zvědav, jaké budou aspekty souladné, nesouladné, jo? A zda bude lepší čtvrtek, než byla středa.
2: Čtvrtek by měl být o něco příjemnější než den předchozí. Konflikty mezi mužskou a ženskou energií sice budou stále, ale jejich hrany budou zaoblenější. Den bude o pohybu, změnách a nápaditosti. Skvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak rakům by se mělo doma dařit prosadit vše, co budou chtít. Tírům budou přát hvězdy na cestách či poznávání nového a ryby se budou cítit nejlépe mezi svými přáteli. Vodnáři budou vše prožívat s velkým nadhledem. Blíženci mohou více promýšlet své výdělečné aktivity a váhy budou konat především intuitivně. Pany budou mít den neslaný nemastný. Kolem bíku může kroužit nová láska a kozorozi budou zažívat silnější vnitřní pnutí. Střelců by to dnes mělo myslet náramně. Lvům se bude dařit na úřadech a beranům by mělo vycházet vše, než sáhnou. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
3: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: 23. července, ke všemu čtvrtek, což bývá den, kdy se do kin dostávají nové filmy. My ovšem zavzpomínáme na premiéru jednoho snímku, který šel do kin před týdnem. Tady kolega Tomáš, totiž včera vlastně dohnal teprve rest a zašel si na Odysseu.
1: No.
0: Na kterou bych si zašel taky, kdyby netrvala 5 hodin. Takže jak to vypadalo? Co na to říkáš? Jak to vypadalo v kině?
1: V kině to vypadalo tak, že mi připadá, že je všechno zase o něco větší, jako nějaké kelímky na pití a na popcorn a jako všechno tohle. No. A já se teda přiznám, že jakožto zarytý odpůrce žraní v sále, já to fakt nemám rád, tak jsme si včera koupili načos s manželkou.
0: Ale.
1: Jsme si taky pochroupali trošičku, no.
0: Tak to já bych byl celý, jak se říká, skipaný.
1: Ne, v pohodě, já jsem to...
0: No, máčička, nebo se to chroustali.
1: Ne, ale sírová a no.
0: Hele, na jednu stranu je fajn, že víme, co si jedl, na čem si spochutnával.
1: No.
0: Ale já jsem se ptal na film.
1: Jo, na film, dobře. Hele, zajdi si. My jsme byli opravdu velice spokojení, ty 3 hodiny utečou poměrně rychle, je to fakt paráda. Co musím vyzdvihnout, tak to je zvuková stránka. Jako parádní, a jestli bude mít někdo možnost to vidět v IMAXu, tak doporučuju. Ludvík Göransson, tady se postaral o hudbu, švédský skladatel, v 41 letech má za sebou teda parádní věci a taky Oscara. Ale celkově musím říct, že mi se ten film líbil, jak byl pojat. A jak byla pojatá třeba samotná trojská válka, která je tady vylíčená fakt jako brutálním stylem a hlavně se tam jedná o ty důsledky toho všeho konfliktu. I samotného Odyssea, který vlastně přijde na to, co všechno způsobil a tak se s tím tak nějak pere celý film. Takže jako jo, fakt super parádní záležitost, zajděte si.
0: Tak jo, snad někdy zajdu do kina na načos a v kinech nejsou vidění, ale jenom filmy. Za chvíli o tom dáme řeč, nejdříve muzika v podání Stevie Nicks.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíč

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Holba Rock na grilu je tady. 14 kapel v backstage, 90 světel na pódiu, 1000 vypitých káv na přežití a skoro 500 sežraných klobás. K tomu potoky piva a řev kytar. Buď u toho taky. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Začni bali!

0: Na Rádio Čas rok dohrál Marilyn Manson. Tomáš před chvíličkou povídal, jak bylo v kině. My máme pro vás ještě jednu pozvánku do kina, která vás ale tentokrát zavede za takovým hudebním zážitkem.
1: Ano, ono už je zcela běžné v dnešní době, že se třeba pouští v kinech nové desky den před oficiálním vydáním, anebo koncerty, což za mě to se jako vybízelo dlouhodobě promítat nějaké takové věci. A jeden z těch povedených mají na svědomí Ghost. Není to tak dávno, co se promítal koncertní film Right Here, Right Now, a teď se chystá návrat.
0: Mm-hmm. Jejich poslední světové turné s názvem Skeletour neuniklo oku kamer. A pokud jste fanoušci, tak byste si měli zapsat datum 26. srpna. V tento den totiž vstoupí na plátna kin koncertní film Too Big to Rick.
1: Vše bylo natočeno na 16mm film během 2 dní v Mexiku, což původně se mělo natáčet 3, ale ten první koncert byl zrušen tenkrát, ale i tak je materiálu dost. No a pozor, i tentokrát jako velké filmy se bude moct probítat i v IMAXu, takže jako tohle bude úplně dělo. Škoda, že u nás je IMAX jenom jeden, no, v Praze. Navíc vás v tomhle snímku nebo dokumentu nebo koncertu čeká i pohled do zákulisí, jak se taková scéna připravuje a podobné věci. Takže máte jedinečnou možnost užít si Ghost, protože Tobias Forge vyhlásil pauzu na nějakou dobu.
0: Je to pravda. Navíc celé tour se neslo tak trošičku v českém nádechu. Jak se ukázalo, tak jednou z doprovodných zpěvaček byla i Gabriela Gončíková. No a my si ní tuhletu švédskou kapelku můžeme dát také v podobě singlu Call Me Little Sunshine.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Minutky před úderem 7. raní doznívá na rádiu Čas Rock kultovka z dílny kapely Blue Oyster Cult. Konkrétně skladba Burning For You.
1: Tu složil kytarista a zpěvák Donald Backderma-Rouser. Původně vlastně pro své chystané první soulové album, ale nakonec se rozhodl, že jí věnuje mateřské kapele. Nicméně měl tehdy jednu podmínku, aby zpíval hlavní vokál právě on a ne frontman Eric Bloom.
0: No vidíš to, ty seš chytrej, ty jsi nám zase něco pověděl tady zajímavého.
1: To je, na to jsem expert.
0: Nechceš napsat nějakou knížku, publikaci? Jak to vidí Ivo třeba?
1: Možná nad tím začnu uvažovat.
0: Dobře.
1: Ale pochybuju, že by to nikoho bavilo.
0: Ale neboj, on se vždycky nějaký ten masochista najde. Jestli vás zajímají další věci, které se třeba udály v minulosti 23. července, vydržte s námi, protože právě tohle budeme na rádiu Čas Rock řešit.
1: Tak si něco dajme, ne?
0: Dajme?
1: Dajme,
0: ano. Dáme si taky kanadské Nickelback.
1: A také se proletíme na křídlech nočních můr společně s Forrest Gump.
0: No a jak to vidí Martin Fabík?
1: To já co, nevím.
0: Já věřím, že vidí dobře, ale jak vidí zajímavosti kolem nás, to nám prozradí právě teď.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

0: Brna. Osobní auto srazilo zvěř, nehoda je bez zranění. Projíždějte se zvýšenou opatrností, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku bude v dalších dnech chladněji a na mnoha místech se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky. O víkendu se sice krátce oteplí až k 29 stupňům, ale na začátku příštího týdne se znovu ochladí. Teplejší letní počasí by se podle televize LTV Plus mělo vrátit až ve druhé polovině příštího týdne, kdy teploty mohou vystoupat až ke 32 stupňům.
2: Morava aktuálně.
0: Město Ostrava rozšíří nabídku bydlení. V centru vznikne nový rezidenční dům. Více nám řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.
3: Dalších 50 bytů v centru Ostravy zastaví proluku, která je vlastně dneska na Velké ulici. Vznikne tam projekt Malých Laub. Původně se to připravovalo jako budova pro nemocnici, respektive pro kliniku plastické medicíny. Tím, že my jsme se s investorem domluvili na tom, že se zde postaví čistě bytový projekt. Vznikne tady 50 bytů, které doplní 3 podzemní parkovací podlaží, které vlastně odparkují tu nemovitost.
0: Výstavba nabídne v přízemí také obchody, služby nebo například ordinace. Hotovo by mělo být do 3 let. Vsetínská nemocnice chystá modernizaci onkologického pracoviště. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci, která přinese lepší zázemí pro pacienty a zdravotníky. Součástí změn bude nové ambulantní pracoviště a větší kapacita pro chemoterapii. Projektová dokumentace by měla být hotová příští rok. Samotné práce mají skončit v roce 2028. Jablonec vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Fotbalisté se ve druhém předkole utkají na hřišti chorvatského Varaždínu. Cílem českého týmu je získat co nejlepší výsledek před domácí odvetou, která se odehraje za týden. Severočeši se v evropských pohárech představí po 5 letech. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
4: Martine, díky, já se ještě podívám na to, jak to vypadá aktuálně za okny. V Ostravě máme aktuálně, máme 14 stupňů Celsia, no a přes den bude většinou oblačno s místními většinou slabými přehánkami na horách a severu a severovýchodě mohou být četnější. Teploty přes den, tak ty to v maximech vytáhnou na nějakých 20 stupňů. Teď už jdeme zpátky na muziku.
1: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Bylo právě léto roku 1994, kdy se nahrávalo album Euthanasia od kapely Megadeth, na kterém se objevila i tahle tapecka Addicted to Chaos.
1: My se ale nyní s Ivem zaměříme přímo na datum 23. července, takže se pojďme podívat, co se v tento den odehrálo.
0: V roce 1977 se během koncertu v Oaklandu do potyčky s ochrankou dostal John Bowman, bubeník Led Zeppelin. Spolu s ním se do rvačky přichomítl i manažer Peter Grant a další dva členové týmu kapely. Důvodem tehdy bylo nedorozumění, když jeden securiták okřikl nebo strčil do 11-letého syna, právě manažera Petra Granta. V zákulisí festivalu Days on the Green byli následně Led Zeppelin na druhý den zatčeni. Pokud se nepletu, tak den na to odehráli poslední koncert své kariéry.
1: No vidíš to. My se pojďme také podívat na událost, která nastala o 11 let později, rok 1988, a můžeme se pobavit o hysterii od Def Leppard.

0: Právě tehdy se po dlouhých 49 týdnech pobytu v americké hitparádě konečně tato stejnominá deska dostává až na samotný vrchol.
1: A já tady mám na závěr ještě jednu takovou kuriozitu, která se přihodila skupině Kings of Leon. To si nedokážete představit, co se stalo na jejich koncertě v St. Louis. Tehdy ten nečekaně a předčasně ukončilo hejno holubů. To totiž vydávalo tak hlasitý křik, že to členové kapely neunesli a odešli z pódia. Naštvaným fanouškům tak zůstal k dispozici pouze koncert ptáků. Naštěstí pořadatelé tehdy alespoň vrátili vstupné. Přemýšlím, jestli šlo o to jejich krákání, nebo jestli nespůsobovali holuby úplně jiné problémy.
0: Tak vemu ty kytáry a hrábnu do toho, než je odletí. Šišimaria. Každý má z něčeho strach, obavu a jak vidíte, koncert může narušit kdokoliv.
1: Přesně tak.
0: Nejenom opilí návštěvníci.

0: doba letních festivalů a některé se opravdu snaží být svým návštěvníkům vstříc. Na Brutal Assault si třeba můžeš objednat i svou vlastní tojku, že to máš?
1: Tohle je novinka, která na nás skočila teďkom na mail, ale jako počkej, mi se to líbí náhodou. A zase jde vidět, jak se přemýšlí už těm jako návštěvníkům, novinky a takhle přímo do klimpu si na dálku můžeš jako už pronajmout.
0: Přesně tak, no. A pokud vás jde jako větší partička, tak proč ne? Proč si s někým jako shareovat jako s celým festivalem, když můžete mít jako svoji vlastní tojku,
1: no, tak že? Samozřejmě, no. Jediné, co si stačí přivézt, je výsací zámek.
0: No, přesně tak, no. Ne kapelu samozřejmě, no.
1: Můžeš, jako se s tobou taky podělit, lidi, no.
0: Jenom je škoda, že si vlastně tu tojku nemůžeš brát sebou i do areálu, že by jako, že...
1: Ale pozor,
0: se tomu nevyhneš,
1: já jsem viděl, že se teď prodávají i takové mobilní malé záchodky.
0: Fakt?
1: Stojí to kolem 1500, fakt, jako, to je normálně jak sedačka. Nosíš to sebou a má to, jako, nevleze se tam toho samozřejmě úplně moc, ale jde to, no. A to nesmíš někde vyklopit potom.
0: No ale poslouchej, slyšel jsem ještě o jedné věci, když jsme u toho. Představ si, že čínští vědci vynalezli záchod budoucnosti, který za tebou fakt jako přijede, třeba k posteli. Normálně si ho jako neprogramuješ a přijede.
1: Jaké?
2: Děláte machry, hajzíváte na chodbě.
0: No, tak s tím je konec, kamaráde.
1: Jo? Takže že už nehrozí takové to, že ne, o půl druhé ráno se zbudíš s takovým neblahým pocitem, že by si potřeboval odskočit. No. A teď jako, tomu předchází rituál, kdy 10 minut ležíš, převaluješ se.
0: Přesně.
1: A stejně víš, že to tak dopadne, ale nejdřív se tomu bráníš.
0: Přesně tak. Přitom, pak tě čeká strašně plná cesta poslepu právě do míst, kde záchod obvykle stojí.
1: Ano.
0: Ten nechodí si samozřejmě. No, tomu by mohlo být konec, protože, jak jsem říkal, vědci vyvinuli robotickou toaletu na kolečkách, prostě stiskneš tlačítko nebo až nějakou aplikaci, nevím přesně, ale záchod přifrčí za tebou až k tvé posteli.
1: No, ale stejně se musíš z té postele nějak jako aspoň jako pohnout nebo něco,
0: musíš aspoň překulit, že
1: aspoň
0: jo. Ale jako mají to vyšperkované, protože součástí toho zařízení je třeba i bidet, jo, který tě pěkně popláchne, je tam sušení teplým vzdouškem, UV dezinfekce, systém filtrace zápachu, což je taky docela důležitá věc, že
1: A teď si představ tu situaci, že se jako manželka zbudí v noci, podívá se na tebe, co ty tam jako děláš.
0: Ale je to krásná představa.
3: Vítám vás, je mi ctí, že mohu přijmout vaše výkaly.
0: A takhle tě prostě přivítává záchod, že?
1: Dobře, no.
0: A nebo to může ještě být takové, jako že se ti to pokazí někdy.
1: No.
0: Myslím tím, jako ta aplikace nebo něco. A ten záchod jako fakt třeba bude chodit za tebou, nebo bude náhodně,
1: pořád, jo.
0: Náhodně jezdit, narážet do stěny furt.
1: Jo, nebo
0: že se
1: třeba...
0: někde, jak se říká, se někde bugne a bude prostě tak.
1: A nebo tě třeba sám od sebe ve dvě ráno zbudí a řekne ti, já vím, co chceš.
0: A to nechceš.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
10: Backstage na rádiu Čas Rock.
11: Já jsem David Zbavitel, no a vítám vás u startu dalšího dílu Backstage. Budeme se bavit o jednom z vrcholů letní festivalové sezony a tím už je hodně let Ostrava v plamenech. A proto je tady se mnou Patrik Kohout, promotér festivalu.
12: Na Maxe Cavaleru je vždycky vyprodáno. Jezdí sem často, to je pravda, ale jezdí sem často proto, protože lidi chtějí. Samozřejmě gro tam je vždycky stejné, Prophecy, Jump the Fuck Up a tak dále, tyhle ty věci známe. Pak skladby od Sepultury, je to taková hvězda, že jo, když ho potkáte na ulici, tak ho okamžitě poznáte.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas rok 15. narozeninám. Pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: 7 minut po půl osmé je na čase, abychom se věnovali i dnes letní rokové jízdě. Dáváme dohromady vítěznou větu pro každý den jinou. Vaším úkolem je si ji zapsat nebo zapamatovat. A odpoledne se ideálně dovolat ve správném pořadí a tu větu hezky splna hrdla říct do éteru.
1: I dnes hrajeme od Valupeny na akci, která se pomalinku blíží. Už příští sobotu proběhne další ročník festivalu Ostrava v plamenech, který vlastně uzavře první polovinu letních prázdnin a zároveň odšpuntuje jejich druhý poločas.
0: Ano, přesně 1. srpna bude velmi veselo v dolní oblasti Vítkovic, protože ta smetánka, co se tam letos sjede, přijede, sjíždět se tam nemusí teda nikdo, ani vy, ale tak tam bude různorodá ze všech koutů světa a parádní v čele se Soulfly, dále Korpiklány, Mushroomhead nebo The Night Flight Orchestra a další.
1: Jestliže máte zálusk, tak buďte ve střehu, první slovo vám prozradíme už za pár minut. Mezitím muzika a tu obstarají Art of Anarchy.
2: Letní roková

0: Podcast Rock.
1: Ostrava v plamenech se za dobu své existence dokázala posunout na pozici festivalových stálic na české scéně. Taky letošní ročník nabídne hromadu skvělých kapel, včetně Soulfly, Korpiklány nebo Bloodbound a mnoha dalšími.
2: Mimochodem, doporučujeme dnes večer v 7 poslouchat rádio Čas Rock a pořad Backstage, ve kterém kolega z Bavoš vyspovídal hlavního organizátora plamenů Patrika Kohuta. Takže se dozvíte všechno o tomhle festivalu, důležité info o tom, kdo vystoupí co bude třeba dobrého, jaká je rozloha areálu, já nevím.
1: My pro vás máme na Ostravu v plamenech dvě vstupenky, které můžete vyhrát v rámci letní rokové jízdy. Stačí, abyste znali výherní větu na dnešní den. No a ta věta začíná slovíčkem rocková.
2: Ale to je pouze počátek, nějakým stylem se to bude vyvíjet, jak? To už je na vás, abyste dávali pozor a chytali další slova.
1: Nás čeká hlavně další rocková muzika, jako za okamžik třeba Iron Savior.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
5: Vašezběrna.cz.
4: Vašezběrna.cz.
6: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
7: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
8: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
9: Čas Rock.
0: Čas Rock.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
12: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte!
13: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
14: Řeknem to rádi.

0: Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Na čas roku zazněla také klasika z dílny skupiny Whitesnake, a to 4,5 minutky před úderem 8. hodiny.
1: No a my se tak dostáváme do poloviny ostrého budíčku. Co je před námi? No tak před námi je určitě pozvánka na zítra, protože to vypukne.
0: Co se stane?
1: Co se stane? Mm-hmm. Nevíš. A co jsi dělal poslední půl roku?
0: Já víš, co bude,
1: jo? Víš, co bude zítra?
0: No.
1: Budeš opilý.
0: Já ne.
1: No, ne?
0: Já nebudu.
1: Sadíme se? Mm-mm.
0: Já na tebe budu dávat pozor, abys nebyl ty.
1: Jo, dobře, tak se budeme hlídat.
0: Budeme se hlídat, super, dobrý plán.
1: No ale k tomu samozřejmě chystáme další muziku, takže zazní třeba Steel Panther.
0: Bro i Green Day.
1: No a se vší úctou ke všem ostatním si dáme i asi největší lákadlo z následujícího víkendu, kapelu Pretty Maids.

0: Za dva dny si vlastně tuhletu kapelku můžete užít pěkně naživo. Pretty Mates budou totiž součástí Holby Rock na grilu, kde budu dávat pozor na Tomáše Michalíka,
1: hele,
0: aby náhodou nepřehnal s alkoholem.
1: Já jsem tam pracovně.
0: Já taky. No dobře.
1: Tak jo.
0: Pracovně je tady s námi taky Martin Fabík, který pro vás přichystal čerstvé zprávy a také mrkne na to, jak to aktuálně jezdí, případně nejezdí na silnicích.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Olomouci v ulici Týnenská. Nákladní auto se střetlo s osobním. Nehoda je bez zranění. Dále v části Křelov směrem na Olomouc auto havarovalo o svodidla. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte v Hodoníně v části Boršov a Bohuslavice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Probíhá tady kyvadlový provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Stát vybral za první polovinu letošního roku z mýtného systému více než 10 miliard korun. Je to o několik procent více než loni. Většinu peněz zaplatili zahraniční řidiči kamionů. Nejvíce vytížené byly úseky dálnic u Prahy a Brna, kde projeli miliony nákladních vozidel.
7: Morava aktuálně.
5: Bělský les má nové dětské hřiště. V Ostravě otevřeli moderní areál s herními i fitness prvky za více než 7 milionů korun. Hřiště vzniklo na místě původního areálu a lidé ho mohou využívat o 2 měsíce dříve, než se plánovalo. Město chce v úpravách Bělského lesa pokračovat. Jedna z významných investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlávkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
8: Po plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a operacích páteře, míchy nebo mozku.
5: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek. Čeští atleti budou bojovat o mistrovské tituly. O víkendu se v Plzni uskuteční republikový šampionát, který napoví, kdo si vybojuje účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. Představí se nejlepší čeští atleti, včetně Jakuba Vadlejcha nebo Lourdes Glorie Manuel. Nominace na evropský šampionát se uzavře krátce po skončení domácího mistrovství. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
1: No a pojďme na počasí. I to dnešní se ponese v podobném duchu jako po minulé dny. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině republiky. Co se týče teplot, tak 18 až 22. Na jihu Moravy 25, ale v 1000 metrech na horách jen kolem 11. Tak s tím počítejte podle toho, kde se zrovna budete nacházet.
7: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Už zítra to celkem nedaleko odsud, minimálně vzdušnou čarou, úderem 15. hodiny odstartuje, přesněji řečeno, oslavy 15. Rádia Čas Rock. Takže jakmile uslyšíte první tóny kapely Witchhammer, party začala.
1: Hele, ještě jednou opakujeme, že místa pro parkování vedle kempu, v tom oficiálním kempu pro auta, jsou vyprodaná, ale vážení, není potřeba propadat panice, v okolí areálu a na přilehlých parkovištích v Opavě je opravdu místa dostatek, tam můžete vaše bouráky klidně nechat a přímo na místo dojít pěškobusem a nebo využít kivadlovou dopravu. My se ale můžeme v tuto chvíli podívat na některé údaje z minulého roku. Máme tady několik statistik, tak schválně, zda to letos dokážeme, bando, překonat.
0: Co máme?
1: První komodita, samozřejmě pivo. Jo. Loni se vypilo něco přes 30 000 pivek. Zlatavého moku bude i tentokrát, samozřejmě je dostatek, takže se můžete pochlapit, případně poženštit, protože, co si budeme, znám tady pár dívek, které si s pivem velmi dobře rozumí.
0: No skvěle, ukažte svůj my budeme jenom rádi. Ale samozřejmě je tady další věc, které šly. Na dračku šlo poměrně kafe, jo, protože loni to bylo přes 1000 objednávek, presíček, kapučín, luongo, latte macchiato, co se dá ještě dělat, turek, já nevím.
1: Jo.
0: Pojďme na jídlo, protože se samozřejmě papalo.
1: Tak, tak
0: třeba takových klobásek se sežralo kolem 500, což jde.
1: Já jsem měl 4.
0: Jo, hezky, dobře. A piv?
1: Taky 4.
0: Jo, jasně.
1: Cet.
0: No. Sekačka, ale to je jeden z nejoblíbenějších jídel, co tam vždycky jde. Seka nám housce.
1: To již ty pořád.
0: To já to mám strašně rád, tohle z toho.
1: Kolik?
0: Loni se toho sežralo téměř kolem 1300 kusů. Jako si myslím, že je solidní číslo, tak to pojďte hecnout i letos. Ale co si budeme povídat, sekaná je oblíbené jídlo a klidně se hodí i jako věno, říkal mistr.
2: Přátelé, uděláme si sekanou, klasickou českou sekanou, který by měl znát každý, který se bude ženit. Přinesi si do manželství něco, nějaký to věno, a tohle to je základní jídlo, který by měl každý umět, jak on, tak ona, i ono.
1: I jako ono. My si dáme nyní na Čas Rocku ovšem ochutnávku hudební, hrát budou to těžko Kod Minute a já to můžu zrovna propojit i se zprávou, která k nám sem přišla. Ahoj a dobré ráno do rádia Čas Rocku. Zdraví vás děda s vnukem Matýskem. Zahrajte nám nějakou českou rockovou písničku. Už se těšíme na pátek na holbu. Ahoj a mějte se fajn.
0: Tak
1: tady
0: se
1: je
0: taky
1: na páteční ochutnávku.
0: My se taky těšíme.
1: Jo, jo.
3: Začni balit. Holba Rock na grilu začíná již zítra.

0: 8 hodin a 19 minut doznívá tahle ta parádní záležitost, kterou mají na svědomí pánové z kapely Queensryche, během které se mimochodem ze studia pomalinku a nenápadně vypařil Tomáš. A tak to tady dneska dotluču pěkně solíčko. Za chvíli nás nicméně čeká na čas roku další muzika. Ze všeho nejdříve mrknu nicméně do kalendáře. Máme 23. července, no a to znamená, že svátek slaví Libor.
1: Libore, nevím.

0: Tak to byla taková i rada pro všechny, Libory. Co se týče původu, tak zde se onomastikové přiklánějí ke dvěma variantám. Jedna množina se domnívá, že se jedná o jméno staročeského původu a v tom případě se překládá jako líbezný či milý. Je tady i druhá skupina, která pro změnu zastává názor, že pochází z latiny a znamená svobodný, volný nebo obětavý. K dnešku se váže i následující pronostika, když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. Pokud vím, tak pařit se bude dlouho především o víkendu na Holbě, která už je za Hubny, řeč o tom byla a ještě bude, teď nás čeká ovšem muzika. Za okamžik Amaranty.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete? Vyřešíme. Více na službě Havlický.cz. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: O tom, že svátek při dnešku slaví všichni Liborové, už řeč byla a já ještě jednou všem, kterým bylo nad kolébkou přisouzeno toto jméno, přeji všechno nejlepší. Ovšem, takhle při čtvrtku se dá oslavit například také den vanilkové zmrzliny. Klidně naordinujte několik kopečků nebo kornoutků. Schladit se můžete ale i nějakým osvěžujícím nápojem. Ty mají totiž svůj vlastní den také. Za mě funguje tady nejlépe pivo, ale údajně existují i limonády a jim podobné.
1: Žádal jsem o sklenici kolalukový limonády.
2: A což raději jednu trigger whisky na účet domu.
1: Děkuji. Straním se zásadně lihovin. Alkohol nikdy nebyl přítelem pistolníka. Podlamuje tělesný organismus vůbec a přesné míření zvláště.
2: Bravo, bravo.
0: No a doplním ještě poslední věc, taky pro někoho možná zásadní, a která bude zajímat zejména všechny děti a Hanku Utratovou. Do Vánoc totiž vážení zbývá pouze 155 dní.
3: Ostrý budíček.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Chtěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
6: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tři minutky před 8:45 si uděláme takové malé cyklistické okénko na rádiu Čas Rock, protože i dnes pro vás sledujeme dění na Tour de France. Včerejší velmi náročná etapa nabídla hned několik zvratů a celé to završil hromadný finish, který ovládl Jasper Philipsen.
1: Je Van Der Poel.
2: Philipsen to má na podnose.
1: A za zády Jaspera Philipsen, ano, Jasper Philipsen vypadá ve skvělé pozici, že by se mohl dočkat prvního vítězství na letošní Tour de France.
2: Jasně.
1: A vypadá to pro něj naprosto suverénně. Jasper Philipsen je vítězem 17.
2: Tak
1: etapy.
2: Tak se dočkal.
0: Tenhle Belgičan tím zdramatizoval bitvu o zelený trikot a vzhledem náročnosti, jak tedy fyzické, tak emoční, není divu, že se mu v cíli leskly v očích slzy, byl velmi dojatý. Čtyři etapy před cílem si nicméně bezpečně první místo průběžného pořadí drží Slovinec Tadej Pogačar. Dneska je na programu 18. etapa, která nabídne 185 kilometrů dlouhou trasu z Varonu do lyžařského střediska Orsier Merlit a nabídne úctyhodných 3900 výškových metrů. Tolik tedy k dění na Staré dámě, teď už pokračujeme do playlistu Rádia Čas roku. Před námi je Srdce v řece, aneb písnička v podání skupiny Komunál.
3: Ostrý budíček na Rádiu Čas rok. Každý všední den od 6 do 10.

vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starý ořech. Pak otevři mu rakev, lásko,

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Joel Hoekstra, hudebník, který se nám do povědomí nejvíce zapsal, zejména asi jako jeden z posledních kytaristů kapely Whitesnake, také koncertuje pro Trans-Siberian Orchestra. My jsme si ovšem na čas roku poslechli pecku z jeho soulové tvorby, na které mu vypomohl také Girdish Pradhan. Teď už ale před námi další hodinka, ve které se dočkáme muziky v podání třeba My Chemical Romance. Koukám tady do scénáře, který jsem si na nadcházející minuty přichystal, a řeč bude třeba o tom, kdo pak dneska slaví narozeniny. Uslyšíme ale také Alice Coopera. A na své si přijdou i fanoušci Kiss and Dynamite. Jako vždy jdou napřed ale čerstvé zprávy a také pohled na silnice, a to už je parketa pro Martina Fabíka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Bolatická, oblast Kouty. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. Nehoda

0: Hoda dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi mají našetřeno nejvíce peněz v historii. Podle České národní banky mají lidé na účtech a v investicích přes 7,5 bilionu korun. Stále více Čechů přitom zkouší investiční fondy a nespoléhá jen na spořící účty. Odborníci říkají, že si lidé v posledních letech vytvářejí větší finanční rezervu. Češi tak myslí na budoucnost víc než kdy dřív.
2: Morava aktuálně.
0: Opava rozšiřuje možnost parkování. V centru přibude desítky nových parkovacích míst. Více nám řekl referent z tiskového oddělení Martin Kůz.
3: Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme proto řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity a současně zachovat bezpečnost a plynulost dopravy. Úpravy organizace provozu nám umožní vytvořit desítky nových parkovacích míst tam, kde je lidé nejvíce potřebují. Věříme, že tato změna usnadní parkování nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům.
0: Hlavním cílem je zvýšení kapacity parkovacích míst a zjednodušení pravidel parkování. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na sportoviště. Peníze získá na opravy i stavbu nových sportovišť 109 obcí, klubů a tělovýchovných jednot. Dotace pomohou například s modernizací stadionů, výstavbou hřišť nebo zázemí pro sportovce. O podporu se přihlásilo 118 žadatelů. Tenistka Marie Bousková postoupila na Break Open do čtvrtfinále. Obhájkyně titulu porazila Američanku Carol Liovou ve dvou setech a dál bojuje o další úspěch na turnaji v Praze. Ve hře zůstávají také další české tenistky, které usilují o postup mezi nejlepší osmičku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
4: Martine, díky, já přihodím ještě předpověď počasí. Dneska nás čeká pocitově chladnější den, aktuálně za okny 16 stupňů Celsia. Během dne se teploty vyšplhají v maximech k 22. Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s přeháňkami, které mohou být četnější v severovýchodní polovině našeho území. Hlavně potom na horách a na severu a severovýchodě bude pršet nejvíce. Sporadicky se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat.
1: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

klidnou penzi na venkově. Do nebeského báru na narozeninového panáka si může zajít Nick Menza. Tenhle chlapík se do historie zapsal především jakožto člen Megadeth, kde působil v komerčně úspěšném období let 90. Dnes by oslavil 62 let. Ročník 1965 je Saul Hudson, kterému ale kromě maminky všichni říkají Slash. Gitarista s ikonickými vlasy, cylindrem a svého času cigárkem visícím mu z kousku úst, známý z kapel Guns N' Roses, Snake Pit, Velvet Revolver a současnosti také velmi úspěšný i na své solové dráze. Tak i jemu přejeme na dálku všechno nejlepší. No a pokud i vy znáte někoho z vaší blízkosti, kdo třeba dneska slaví narozeniny, klidně napište nebo rovnou zavolejte na číslo 725-331-155. Můžeme mu společně popřát a poslat muziku na přání. Radio Čas Rock.

0: Když jsem před chvílí hovořil o narozeninách, tak padla i výzva, abyste popřáli případně i vy bližnímu svému, pokud se narodil 23. července. A já zde při této slavnostní příležitosti mám dva vzkazy. První přišel od Markéty. Ahoj Ivo, zahraj prosím mému skvělému tátovi Vláďovi k narozeninám. Ať mu to stále tak dobře hraje na kytaru, ať se pořád tak krásně směje a hlavně samozřejmě moc zdraví. Vše nej pře dceruška Beruška, díky. No a pak tady mám přání z kategorie Popřiju si sám. Pěkné jutro, klučíci, šlo by zahrát všem metalákům a rockerům, co jim půlnoční zvon odbyl zrození na tomto světě. Já už připijím, neboť také mezi ně patřím. Díkes, Ládík z Maranela. Tak i my ti, Ládíku, přejeme za celou naši moderátorskou bandu všechno nejlepší. Užijte si všichni oslavenci krásný narozeninový den a posílám následující muziku.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu

0: Už za 9 dní odstartuje metalový festival Ostrava v Plamenech, který se letos uskuteční už po 12. Místem konání je osvědčené a parádní místo v průmyslovém areálu v Dolních Vítkovicích, kde to přímo dýchá kovem, čili metalem. V sobotu 1. srpna se do Ostravy sjede fantastická ne čtyřka, ale celá sestava světových jmen, mezi které patří například Mushroom Head. Nebudou chybět Bloodbound. A nebo Soulfly. Tohle bude opravdu metalový svátek a vy můžete být u toho zadáčo. Hlavní výhodou je to, že v rokové jízdě můžete vyhrát 2 lupeny právě na Ostravu v Plamenech. Potřebujete k tomu ovšem znát znění výherní věty, ze které jsme vám už dříve s Tomášem prozradili první slovíčko, no a já, co nevidět, přihodím do placu i to druhé. Tak vydržte, protože jen co dohrají Kiss and Dynamite, tak se ho dozvíte.
1: Letní rokový. Jedeme v tom s tebou.

0: Glass Rock.
1: 1. srpence se v dolní oblasti Vítkovice bude konat 12. ročník festivalu Ostrava v plamenech. Vše o této události a možná i něco navíc se dozvíte třeba už dneska večer v pořadu Backstage, který startuje v 7 na frekvencích Rádia Čas roku, anebo o hodinku později na obrazovkách televize Rebel. Já tady jsem od toho, abych vám prozradil druhé slovíčko dnešní výherní věty, díky které můžete od nás získat 2 vstupenky na Ostravu v plamenech. A tím slovem je banda, aneb tlupa, gang, sebranka, parta, nebo třeba skupina. V tomto případě tedy sloučena doslova banda. Další díl skládačky přiloží Co nevidět Hans a po něm odpoledne Iggy Střelcová. Ovšem do mého vysílacího bloku už se více nevejde. Já se s vámi loučím. Mám tady nějaké vzkazy k vyřízení, ale tak ty přenechám tady Honzovi s dovolením. Těším se na slyšenou zítra tady na Čas roku, anebo třeba i na viděnou na holbě. Mando, mějte se fajn.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
9: Rádio Čas rok na tvrdo.
8: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Novina bude 10 hodin a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas rok už přebírá Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v těch následujících 5 hodinách. No, tak se do toho dáme. No, odstartují to

0: Tradičně se od Milana Kellnera dozvíme, co že nás dneska čeká. No, budeme pokračovat v letní rokové jízdě, ve které se opět hraje o stupenky na nějakou tu skvělou akci. Ale to všechno až po zprávách. Stevie Martin, ode mne přání pěkného dopoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 směr Bělotín Starý Jičín. Nákladní auto se srazilo s osobním, nehoda je bez zranění, na místě je policie. Stále mějte pozornost v Hodoníně v části Boršov a Bohuslavice. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Probíhá tady kivadlový provoz. Dále buďte opatrní v Břeclavi ve směru Strachotín Popice. Havarovalo tady nákladní auto mimo komunikaci. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabí. V Česku bude v dalších dnech chladněji a na mnoha místech se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky. O víkendu se sice krátce oteplí až k 29 stupňům, ale na začátku příštího týdne se znovu ochladí. Teplejší letní počasí by se podle televize LTV Plus mělo vrátit až ve druhé polovině příštího týdne, kdy teploty mohou vystoupat až ke 32 stupňům.
9: Morava aktuálně.
6: Město Ostrava rozšíří nabídku bydlení. V centru vznikne nový rezidenční dům. Více nám řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.
10: Dalších 50 bytů v centru Ostravy zastaví průluku, která je vlastně dneska na Velké ulici. Vznikne tam projekt malých laub. Původně se to připravovalo jako budova pro nemocnici, respektive pro kliniku plastické medicíny. Tím, že my jsme se s investorem domluvili na tom, že se zde postaví čistě bytový projekt, vznikne tady 50 bytů, které doplní 3 podzemní parkovací podlaží, které vlastně odparkují tu nemovitost.
6: Výstavba nabídne v přízemí také obchody, služby nebo například ordinace. Hotovo by mělo být do 3 let. Vsetínská nemocnice chystá modernizaci onkologického pracoviště. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci, která přinese lepší zázemí pro pacienty a zdravotníky. Součástí změn bude nové ambulantní pracoviště a větší kapacita pro chemoterapii. Projektová dokumentace by měla být hotová příští rok. Samotné práce mají skončit v roce 2028. Jablonec vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Fotbalisté se ve druhém předkole utkají na hřišti chorvatského Varaždínu. Cílem českého týmu je získat co nejlepší výsledek před domácí odvetou, která se odehraje za týden. Severočeši se v evropských pohárech představí po 5 letech. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
0: Jablonec tam dělají nějaké tretky, že si se nepletu, ale to je úplně jedno. Takže zprávy jsou za námi, no a než se pustíme do muziky, tak se pojďme podívat na počasí. Předpověď říká toto, dnešní den maximálně 18 stupňů nad nulou naštěstí, no a má nám i spadnout nějaká kapka z nebe. Tak jestli vyrážíte do ulic, vemte si svou paraplíčka a my jedeme dál. Valtari, dobré dopoledne.
11: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Tak se jmenovala kapela, která nám právě teď na rádiu Čas rok dohrála. No a jak se jmenuje ten, který ví nejvíc o hvězdách, to asi víte taky.
1: Čtvrtek by měl být o něco příjemnější než den předchozí. Konflikty mezi mužskou a ženskou energií sice budou stále, ale jejich hrany budou zaoblenější. Den bude o pohybu, změnách a nápaditosti. Kvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak rakům by se mělo doma dařit prosadit vše, co budou chtít. Tírům budou přát hvězdy na cestách či poznávání nového a ryby se budou cítit nejlépe mezi svými přáteli. Vodnáři budou vše prožívat s velkým nadhledem. Blíženci mohou více promýšlet své výdělečné aktivity a váhy budou konat především intuitivně. Panny budou mít den neslaný nemastný. Kolem bíku může kroužit

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a když jsme u toho zvukového přenosu, tak si představte, přátelé, že v roce 1926 filmová společnost Fox Film koupila patent systému Movie pro záznam zvuku na film. No, v dnešní době bychom si to ani nedovedli něco takového představit, jako je třeba němý film, že jo? Ale byly doby, kdy jsme sledovali trháky v původním znění, které byly do našeho rodného jazyka dabované opravdu velice zajímavým způsobem. A nebo na těch polských televizních kanálech, tam měl pod sebou dubbing snad jen jeden jediný borec. Vzpomenete si, jak jsme v pokojích čuměli na Arnieho, Van Damme a další frajery, a nebo na ty letivější kousky, a tak to byla vůbec největší prdel. No, ale klidně se rozepište na náš WhatsApp, který má, jak určitě víte, číslo 72533 1155, a já vám k tomu nabídnu Cranberries, do kterých se pustíme za malou chvíli.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio. Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v plamenech a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
1: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Minutku po půl jedenácté nám na rádiu Čas Rock dozvěli God Hard. Před námi jsou Hooters a pak vy 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock.

0: formace Hooters, no a ta další muzika, tak ta pojede do obytňáku, protože v něm teď jedou na mistrovství světa v motokrosu v Lokti, ale Žiříkem. Tak chlapi, ať se vám tam daří, pošlete když tak nějaké fotky, šťastnou cestu a tady je něco pro vás.
1: Radio Čas Rock. Pravé rokové.

0: Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Později už tam budem.
3: Přestaň. Mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Naše dnešní první společná hodina je u konce, no a my pojedeme dál. V následujících 60 minutách Queensryche, taky Saxon. A nebo Parpry. Tomu se podíváme, jak si vede novinka týdne a mám pro vás i aktuální informaci, jestli se chystáte za námi na houbu svými obytnými domečky na kolečkách. Tak to všechno, po 11. hodině, ode mne přání pěkného dopoledne.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
4: Aktuálně buďte opatrní v Břeclavi ve směru Strachotín Popice. Havarovalo tady nákladní auto. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na dálnici D1 poblíž Domašov Javůrek. Směrem na Brno tvoří se zde velké kolony. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré dopoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Stát vybral za první polovinu letošního roku z mýtného systému více než 10 miliard korun. Je to o několik procent více než loni. Většinu peněz zaplatili zahraniční řidiči kamionů. Nejvíce vytížené byly úseky dálnic u Prahy a Brna, kde projeli miliony nákladních vozidel.
7: Morava aktuálně.
4: Bělský les má nové dětské hřiště. V Ostravě otevřeli moderní areál s herními i fitness prvky za více než 7 milionů korun. Hřiště vzniklo na místě původního areálu a lidé ho mohou využívat o 2 měsíce dříve, než se plánovalo. Město chce v úpravách Bělského lesa pokračovat. Jedna z významných investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlávkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
8: Po plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocnění pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a operacích páteře, míchy nebo mozku.
4: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek. Fotbalisté Kroměříže se zítra večer představí na domácím stadionu. V utkání druhé ligy přivítají tým Táborska. Zápas na stadionu Jošky Silného začne v 18 hodin. Fanoušci se mohou těšit na souboj 2 ambiciózních celků. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Tak, no a před námi je co jiného než novinka týdne Rádia Čas Rock. Ta se zatím u vás nevede vůbec špatně. Pokud jste ještě neslyšeli, tak zkuste naposlouchat a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

ve společnosti Rádia Čas Rock, které už zítra začne u Stříbrného jezera společně s vámi slavit svoje 15. narozeniny. Pokud se za námi chystáte obytným autem anebo jiným domečkem na kolečkách, tak s nimi můžete najíždět už ode dneška. Od 14. hodiny budou pro vás, kteří máte zabukované fleky, nachystaná ploka, která bude celou dobu hlídaná ochránkou. Každopádně, jestli bude pršet, protože teď aktuálně třeba tady u nás v Podobě pěkně sprchlo a bude pozemek promočený, tak prosím o trpělivost.

0: najíždění, protože víte, jak to je, jo? Může to někde sklouznout nebo něco, ať se tam něco nestane. Je tady taky dotaz, jestli je možné i dneska dorazit do stanového městečka. O odpověď zní, že ano. Všechny podstatné informace dalšího ročníku festivalu Holba Rock na grilu najdete jak na našem facebookovém profilu, tak na www.časrock.cz. Těšíme se na vás!
1: Radio Čas Rock. Radio Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
7: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Chlapecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Seven Dust, no a my se teď na rádiu Čas rok pustíme do písničky na přání a ta půjde rovnou s blahopřáním. Je to tak, Dušane, zdravím tě, ahoj.
1: Samozřejmě, takže začnu. Hada z Malarela, narozeniny slaví, roková rodina, už to taky ví. Zdraví štěstí za tovou pěnu a posíláme mu polské turbo k temu. Živio!
0: Mnoga léta zdraví byli, mnoga léta živio. Přesně tak, takže Láďovi hlavně zdraví, že jo?
1: Samozřejmě.
0: Hlavně to zdravíčko. Turbo jsme vybrali, Kometa Helia, tak snad nás poslucha, já věřím, že pevně, že ano. Takže všechno nejlepší za celé rádio Čas rok a dej se brzy dohromady, kamaráde.
1: Díky moc za to, mějte.
0: Ahoj, děkujeme, ahoj.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
0: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Já jsem David Zbavitel, no a vítám vás u startu dalšího dílu Backstage. Budeme se bavit o jednom z vrcholů letní festivalové sezony a tím už je hodně let Ostrava v plamenech. A proto je tady se mnou Patrik Kohout, promotér festivalu.
1: Na Maxe Cavalleru je vždycky vyprodáno. Jezdí sem často, to je pravda, ale jezdí sem často proto, protože lidi chtějí. Samozřejmě gro tam je vždycky stejné, Prophecy, Jump the Fuck Up a tak dále, tyhle ty věci známe. Pak skladby od Sepultury, je to taková hvězda, že jo, když ho potkáte na ulici, tak ho okamžitě poznáte.

0: Z Powerplay jsme se na rádiu Čas Rok dostali až k pravému poledni. Jestli máte před sebou obídek, tak si nechte přátelé chutnat. No a já vám k němu nabídnu třeba Danko Jones. Do you wanna get high? I'm talking higher than the big blue sky. Ronnieho Jamesa Dia. A domácí hudební scénu, tak tu obohatí Traktor. Tak budeme pokračovat taky v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok. Mrkneme na ty stolíčka, které jsou venku a kdo ví, možná, že vám prozradím i to další. Tak hodně štěstí ve hře, ještě jednou smačného a fajn odpo.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Vážná nehoda se stala v Ostravě na Plzeňské ulici na výjezdu z města ve směru na Mošnov u odbočky na Novou Bělou. Bourala tady dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku na trase Mutinice Hodonín. Tady skončilo osobní auto mimo vozovku, i tady zasahují záchranáři. S komplikacemi musíme počítat taky u obce Němčice na Blanensku. Tady na výjezdu na Blansko je dopravní problém a nehoda se řeší taky na Kroměřížsku u obce Bystřice pod Hostýnem na výjezdu na Holešov. Tady osobní auto srazilo srnu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré čtvrteční poledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka přichází studená fronta, teploty ke konci týdne prudce klesnou, hrozí i bouřky. Nejvyšší teploty zůstanou u dvacítky, na horách podle televize LTV Plus klesnou jenom k 10 stupňům. Z kraje nového týdne už se má znovu oteplit.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj přebudoval křižovatku u průmyslové zóny Mošnov na kruhový objezd. Ten umožní taky průjezd nadrozměrné dopravy, říká mluvčí kraje Nikola Birklenová.
3: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
1: Stavba trvala 10 měsíců a stála přes 30 milionů korun. Školy ve Zlíně procházejí velkou proměnou. Město Zlín o prázdninách dá do jejich oprav bezmála 85 milionů korun. Největší akcí je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen. V týmu ligového nováčka bude hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22letý golman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.
4: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
5: Tak a pojďme se na rádiu Čas Rock podívat. Na oblohu ta je tady u nás v Porubě taková polojasná, před chvíli sprchlo, ale uvidíme, jak to bude dál. Každopádně teploměr ukazuje 18 stupňů. Tak a tady jsou 3 Days Grace. Dobré odpoledne.

0: Čas Rock.
1: Ano, taky dneska pokračuje letní roková jízda Rádia Čas Rock, ve které jsou tentokrát v banku hlístky na Ostravu v Plamenech. Ta se v dolní oblasti Vítkovic bude konat už příští sobotu a nabídne celou řadu skvělých kapel, jako třeba The Nightlight Orchestra, Bloodbound, Soulfly a spoustu dalších. No a vy u toho můžete být taky, a to úplně zadarmo. Stačí vědět celou výherní větu, ze které teď zopáknu první dvě slova, které jsou rocková banda. No, rocková banda. No a co bude dál? Tak to vám, co nevidět, taky prozradím. A do té doby ale další muzika, Civilní obrana, Rolling Stones, Him a mnoho dalších. Tak buďte ve střehu, protože to další slovíčko můžu říct kdykoliv. Hodně štěstí.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, kde dneska mimo jiné řešíme i staré dobré filmové trháky, které byly v těch 80. letech dabované opravdu velice zajímavým způsobem. A je tady od vás celá řada komentářů, jako třeba od Marcela, který píše: polský překlad byl legendární. Nejlepší bylo Kino nočné. No tak to má určitě pravdu. Lukáš, ten si vzpomíná na dlouhé večery strávené u televize s obehranou videokazetou, na které byly tehdy pro nás neuvěřitelné filmy. Je tady toho mnohem víc, takže jestli se taky chcete přidat, co vy a legendární dubbing filmu, tak máte na WhatsAppu Rádia Čas Rock možnost. Tak zhůru do toho a já vám posílám za oplátku Him, Lid, Ronnieho Jamesa Dia a mnoho dalších. Tak pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 tisíc piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a

se moc chlapi nenadřeli u té písně. No, ale každý to má jinak. Toto byli Him, před námi je Ronnie James Dio a pak vy. 725 33 1155, číslo jsem do studia Rádia Čas Rock.

0: Ronnie James Dio nám právě teď na rádiu Čas rok doznívá a před námi je jedna z kapel, která se objeví kde jinde než na festivalu Holbarok na grilu. Je to tak? Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dane, čau.
1: Taky zdravím. Taky zdravím.
0: Jak ty jsi na tom? Kdy vyrážíš?
1: Zítra ráno vyrážím.
0: No.
1: A těším se hodně.
0: Těšíš se moc?
1: Jo.
0: Budeš spát ve stanu nebo v autě nebo kde?
1: Ano, asi v autě.
0: Co máš?
1: Podle toho, jestli bude pršet.
0: Nemáš polského Fiata.
1: Nemám.
0: Vlezeš se tam.
1: Vlezu se tam, až si beru neteři s sebou.
0: Počkej, kolik neteří?
1: Jednu jenom.
0: Jo, jednu neteř bereš s sebou, takže budete spolu v autě.
1: Budem spolu v autě.
0: A kolik je neteří let?
1: 27.
0: Tak to máš se o co starat, ne?
1: Jo.
0: Dobrá, hele, ty jsi vybral Witchhammer, kteří to tam zítra všechno v 15.00 odstartují. Komu?
1: Tak dneska má svátek Libor, zítra bude mít svátek Kristýnka a v sobotu Kuba. Tak všem přeju taky všechno nejlepší, protože na ně se potom nedostane a slyšet si na holbě.
0: No jasná zpráva, na koho se nejvíc těšíš na té holbě?
1: Tak asi na Aleša Brichtu a na ten Pretty Maze a na vás moderátory se těším.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, jestli na mě ne, nebo co? Dobrá, tak se tam uvidíme, dáme pivko a
1: na tebe se těším taky.
0: Jo, jasná věc. Hele, takže zítra, měj se hezky, díky.
1: Jo, čau, ty taky čau.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: Začni balit! Holba Rock na grilu začíná již zítra.

Čas Rock. Pravé rockové rádio. Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tak jsme u konce hodiny, stihli jsme to, přesně je 13.00. A do těch následujících 60 minut třeba Brainstorm, taky Airborne. A nebo Dynasty. K tomu pozvánka na jednu velice zajímavou akci a mrkneme se taky do kalendáře, cože se tam děje, kdo slaví a tak dále a tak dále.
1: Každý den.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Vážná nehoda se řeší v Ostravě na Plzeňské ulici na výjezdu z města ve směru na Mošnov u odbočky v Nové Bělé. Srazila se tady dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. Zdržíme se taky v centru Frýdku Místku na hlavní třídě. Tady bouralo osobní auto s nákladním. Nehoda nákladňáku s osobákem nás potrápí taky v Olomouci v ulici Dobrovského. Záchranáři zasahují i v Kroměříži na křižovatce ulic Usípek a Generála Svobody. Tady se stala vážná nehoda a problémy jsou i na Hodonínsku, na trase Mutěnice-Hodonín. Tady skončilo osobní auto mimo vozovku.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčka.pujcovna.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko výrazně zestárne. Počet obyvatel Česka starších 65 let do roku 2050 vzroste o více než třetinu. Senioři tak budou tvořit 30% populace. Přibude i lidí s demencemi. Náklady na péči vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun.
7: Morava aktuál.
4: Ostrava letos rozšíří kanalizaci v Nové Bělé a Krásném poli. Město chce projekty zahájit v srpnu a říjnu. Ve městě pokračují i další vodohospodářské stavby. V současnosti největším projektem je oprava a rozšíření kanalizace ve Slezské Ostravě. Jedna z nejvýznamnějších investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlávkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
8: Po plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a operacích páteře, míchy nebo mozku.
4: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou dvě oddělení s kapacitou 80 lůžek. Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s Baníkem Ostrava. Sobotní zápas má výkop v 17 hodin na zlínském stadionu Letná. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let Rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Lauter ten bude 8. srpna součástí rokových hranic, které se budou konat v areálu u tamějšího letního kina. Jejich koncertní set začne o 6:30 večera. Kromě nich se tam představí třeba Freedom Call, Witchhammer, Remortis a další skvělé kapely. Takže, jestli ještě přátelé nemáte na tento den zatím žádné plány, já si myslím, že není co řešit. Pojďme dál, Olympic anebo Blondie, tak to bude pro změnu na rádiu Čas Rock vypadat v těch následujících minutách. Tak se dobře bavte.

0: Olympik, kdo se bojí, ten nesmí do lesa, že? Je 23. července, no a to se v roce 1969 Rolling Stones v Anglii po 8., ale naposledy dostali na vrchol singlové hitparády. V roce 1989 Ringo Starr se poprvé od rozpadu Beatles vypravil na koncertní turné, které odstartovalo v Dallasu. Jestli se tam byl podívat i J.R. Ewing, to tady sice nepíšou, ale toto jeho koncertní štace měla nečekaný úspěch. Kdo slaví? Tak třeba Slash, Mimenza, anebo taky Liborové, kteří jsou pro dnešek v kalendáři. Tak všem jen to nejlepší a za chvíli vám od nás půjdou The Cult. Tak dobré odpoledne s Rádiem Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na mojehruska.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Holba Rock na grilu je tady. 14 kapel v backstage, 90 světel na pódiu, 1000 vypitých káv na přežití a skoro 500 sežraných klobás. K tomu potoky piva a řev kytar. Buď u toho taky. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Začni balit! Holba Rock na grilu začíná již zítra.

0: Krucipiskem jsme se na rádiu Čas Rok dostali k písničce na přání a tu vybírá Petra. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar.
1: Takže vybrali jsme písničku Konflikty rebel po dlouhém zvažování.
0: Ano, ano. A komu to půjde?
1: Pro všechny, co poslouchají, bo ti, co neposlouchají, to stejně neuslyší.
0: Mají smůlu, výborně. Daří se vám dneska?
1: No, nedařilo se, ale už se daří. Už jedem na oběd.
0: Tak to je dobře, že jste to všechno zvládli. Tak, díky za zavolání a mějte se krásně. Mimo jiné otázka, dorazíte
1: ahoj
0: za námi na holbu?
1: Někteří z nás asi jo.
0: Jo? Ty ne?
1: Já ne.
0: Proč?
1: No, já budu předávat dítě a pak asi vyrazím na hory.
0: Aha, takže tak, dobrá. Takže ty, ti, kteří tam přijdou, tak se hlásí. Jo, pokecáme.
1: Jasné, díky, já jim čau, to vyřídím.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Řeknem to rádi.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Tak, jsme to všechno stihli, protože budou 2 hodiny, jestli máte Fire On hraní směny, tak to se má. Ale taky možná ještě musíte pořád makat dál, když jste na tom jakoli, Rádio Čas Rock vás v tom nenechá. Udo, taky Paradise Lost. No nebo Skillet. Tak určitě budeme pokračovat v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock, protože mám pro vás nachystané to v pořadí už 3. slovíčko a pak už to bude jednoduché, že jo? Mimo jiné, hrajeme o vstupenky na festival Ostrava v Plamenech a to už se vyplatí, tak hodně štěstí a pěkné odpoledne.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Aktuálně se zdržíme ve Frýdku Místku. Na hlavní třídě bourala 2 auta, nákladní s osobním. Vážná nehoda se stala v Hodoníně u obce Mutinice, právě mezi Hodonínem a Mutinicemi. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku, na místě jsou záchranáři. Záchranáři pak zasahují taky v Kroměříži, na křižovatce ulic Štěchovice a Generála Svobody. A nehoda se řeší i v Kopřivnici na Novojčínsku, na hlavním tahu z Frenštátu do Příbora. Tady bouralo osobní auto, narazilo do plotu.
8: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník. Na jeho palubě bylo 5 vojáků. Jeden nehodu nepřežil. Neštěstí se stalo na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě zasahují záchranáři.
10: Morava aktuálně.
7: V Opavě přibude parkovacích míst. Město od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy. Cílem opatření je sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. V Kroměříži začala velká oprava pionýrské louky blízko Podzámecké zahrady za 50 milionů korun. Stavební firma tu zbourá staré budovy a postaví moderní zázemí pro sport i kulturu. Na co se návštěvníci můžou těšit, to už nám prozradila z radnice Šárka Kučerová.
11: Budou vybudována nová sportoviště, jako například workoutové hřiště, hřiště na hokejbal a multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, případně badminton. Vznikne také nový objekt se zázemím pro sportovce a sklad sportovního vybavení. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i terasa s výhledem na celý areál. Plánuje i realizace nových zpevněných ploch a dětského hřiště.
7: Vstup do sousední zámecké zahrady, zapsané na seznamu UNESCO, zůstane po celou dobu otevřený. Fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s pražskou Spartou. Sobotní zápas má výkop v brněnské ShipEx aréně v 8 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.
0: Tak, já moc díky Honzovi Gavelčíkovi za zprávy. No a ještě předtím, než se pustíme na Rádiu Čas Rock do muziky, tak pohled na oblohu, která je tady u nás v Porubě zatažená, sem tam nějaká kapka spadne a teploměr, tak ten ukazuje 17 stupňů. Dobré odpoledne.
12: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

čtvrtek, no a to znamená, že už zítra se v Opavě otevřou brány dalšího ročníku festivalu Holbarok na grilu, který úderem 15. hodiny na pódiu odstartují Witchhammer. Zhruba před 10 minutami bylo otevřené parkoviště pro karavany, které bude od této chvíle nepřetržitě hlídané ochránkou. Takže jestli se vám chce ke Stříbrném jezeru vyrazit už dneska a máte zaplacené parkovné, tak máte možnost, tak jako vy, kteří byste chtěli využít stanové městečko. To je od dneška taky k mání. Jsou tady dotazy na kyvadlovou autobusovou dopravu. Kde, co a jak, tak já jen doplním, že ta bude zcela zdarma pendlovat mezi Sádrákem, východním vlakovým nádražím a Kělešovicemi. Takže klidně můžete tu svoji káru nechat doma a pohodlně se za námi dostat v MHD. Když si rozkliknete web Rádia Čas Rok, tak tam najdete všechny potřebné informace, jako i odkaz na vstupenky, které jsou pořád za cenu 1299 kaček a budou k mání i zítra na místě. No a my si jednoho z těch, kteří nás tam budou během těch následujících dvou dnů bavit, teď dáme v plné parádě. Souhlasíte? No, nic jiného vám ani nezbývá.

0: Rock.
1: Ano, letní roková jízda, hráry a čas rok jede dál a já mám teď pro vás další slovíčko do té skládačky, která vás může dneska dovést ke dvěma vstupenkám na festival Ostrava v Plamenech. Ty vás předprodej, teď aktuálně výjdou ty dvě vstupenky, jo, na necelé 3000 a za to už se dá něco.

0: pořídit. Co říkáte? Takže bacha, to další slovo je drží. Opakuju, drží. A co? No tak to už bude vidět Kikina, která se tady toho ve studiu Rádia Čas Rok chopí za malou chvíli. Tak mějte nastražené uši, protože dneska se opět hraje o skvělou cenu a mě nezbývá, než vám popřát hodně štěstí.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas Rok.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete? Vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
7: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Pračky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: 13. století, teď tady u nás na rádiu Čas Rok, když jsme u těch trojek, tak mimo jiné je 14.33 a 33 sekund, to je neuvěřitelné. 333 střímných stříkaček, nevím, jak to bylo. No, ale my si na rádiu Čas Rok zahrajeme podle vás 725 a taky 331155.
1: Rádio Čas Rok.

0: kytarový riff století. Deep Purple na rádiu Čas Rock. No a jdeme na další muziku a s ní vítám koho jiného než Maxe. Čau.
1: No nazdar, čo zbusti pakus.
0: Nazdar. Maxi, co děláte?
1: No jedeme na karty, Honziku, jedeme na karty, teď jsem momentálně někde nevím, u kterých těch prdelových sto jsem, ty vole, směr Příbor jenem zkrátka, odstanem si na Příbor.
0: To je to krása, důchodci, o půl třetí si jdu na karty, mastit, hoší, vy se máte.
1: Jo, ve tři hodiny se ten kartám skončíme v 9.
0: Jo, máte to na plán. A co hrajete za hru?
1: Taroky.
0: Já to nevím, co to je, to jsem jenom slyšel v pohádkách, ale...
1: No, tak to musíš se to někdy začát učit.
0: Já někdy za váma přijedu, možná, že mi to naučíte, ale já jsem hlava dělá.
1: Ano.
0: A když jsme u toho ježdění, přijedeš ty naopak zítra za náma, nebo v sobotu, do Kilešovic?
1: Do Opavy? Já jsem velice rád si zajel na ty mastery, ale mě ty Kilešovice netáhnu.
0: Bej, sabrák. A v Kileškách už nejsme dávno, jsme v Opavě, u Stříbrné
1: jezero. No, já vím, Stříbrné jezero, já to všecko vím. Kovař mě tam táhnul, ale říkám ne, já si šetřím cíly, na teď budou Judasy,
0: ano.
1: Potom ještě zase doktor pravil, že budou Uriaši někde v Ostravě, na Uriaše zajdem, ty vole, já bych produpal všechny peníze jenom na koncert.
0: Však když na ty karty něco vyděláš, dobře, fajn, takže teď...
1: Tam mě to bude stát tak 200.
0: Aha, tak ten na tu cestu Hammerfolkomu?
1: Tak pošleme to Jurovič Švelkovi, jestli ještě sedí u rady, ať už běží na zastávku. Pačeslavý to pošlem, Motak a spol celé rodině, Verovašišatých kol. No a všetkým mojim známým, příznivcům, nepříznivcům, všetkým, kterým nevadí, že to starý Sip Max, sem tam ozve.
0: Fajn, muzika nachystaná, vám přejeme šťastnou cestu, dobrou hru a tady to je. Ahoj.
1: Jasné, čus.
0: No a mám tady ještě nějakou to SMS-ku, než se rozloučím, tak je třeba odjet. Máme zahrát tradičně pro plynaře do Krnova Bady a Kokoška. Potom tady máme, že máme zahrát od Lindy pro kolegu Dušana a všechny kluky z Respolu. Velké díky, Linda. No a ještě jedno přání na zdar Hanzi, zahraj všem, kteří se už dneska chystají na holbu. Velké díky, Petr. No tak my se chystáme zítra, protože někdo to tady musí odvysílat, bude to na mě. Takže já se na vás těším. V 10 jsem tady a budu tady až do 17.00. Pokecáme, uvidíme, všecko bude fajn. Teď Kiki, já se loučím, čau.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
3: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: No nazdar, vy naše roková chasko. Tak co? Už se chystáte? Balíte na houbu? No, u nás jsou na čas roku přípravy v plném proudu. Stříbrné jezero už ovládl náš tým, který vše na místě připravuje. No a zítra nám to všechno opět po roce vypukne. Takže se samozřejmě budeme počas dnešního odpoledne na oslavy 15. připravovat. Proto dnešní čtvrteční odpoledne se vám ze studia Rádia Čas Rok hlásí Kiki Střelcová. No a mezi těmi přípravami třeba vohnout. Třeba taky Sabaton. A dorazí i Kysáci. Teď už Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama a ještě před nima mrknem na cesty. Tak buďte s náma a mějte klidný čtvrtek s Rádiem Čas Rok.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Příbora do Frenštátu pod Radoštěm. V kopřivnické části Vlčovice narazilo osobní auto do plotu. Vážná nehoda se stala v obci Svatobořice Mistřín na Hodonínsku. V ulici Šardické tady bourala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku u obce Mutinice na výjezdu na Hodonín. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku. A problémy jsou taky v Holešově v ulici Palackého. Tady zasahují policisté.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Češi jsou nadšenými dárci. Podle nového průzkumu se pozitivně k peněžním darům staví 3/4 obyvatel velkých měst. Pravidelně ale přispívá pouze 16% Čechů. Velkou nedůvěru navíc mají k pouličním sbírkám.
8: Morava aktuál.
6: Bohumínský sportovní areál Bospor má nový orientační systém. 35 navigačních tabulí nahrazuje 10 let staré ukazatele na hlavních příjezdech do města. Usnadní to cestu turistům, říká mluvčí města Jana Končítková.
9: Stále existuje skupina motoristů, kteří se spoléhají na vlastní úsudek a klasické značení. Právě pro ně zůstává přehledná navigační soustava užitečným vodítkem. A nejde jen o praktickou stránku systému. Modernizace orientačních cedulí padá do trendu, kdy řešíme nejen samotný pohyb lidí, ale i čitelnost veřejného prostoru a vnímáme tento projekt jako vizitku našeho areálu.
6: Obyvatelé Vsetína naplánovali 5 projektů ke zvelebení města. V 7. ročníku akce, jejímž smyslem je realizace návrhů občanů, bude radnice rozdělovat 1 000 000 korun. Stejná částka byla i v předchozích letech. Fotbalisty Prostějova čeká další domácí utkání. V rámci šance Národní ligy se zítra utkají s týmem FK Třinec. Zítřejší zápas se hraje od 18 hodin v Prostějově na stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne, teď už s Kiki Střelcovou.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Fresh Rock.
1: Něco mi říká, že dneska bude v letní rokové jízdě mela. Mám tady totiž pro vás dva lupeny na 12. ročník Ostravy v Plamenech, která se jako tradičně uskuteční na začátku srpna v dolní oblasti Vítkovic v sobotu 1.8. No a někdo z vás, kdo bude znát správně znění výherní věty, pojede na Ostravu v Plamenech úplně zadarmo. A kdože přijede pod vysokou pec tentokrát? Korpiklany, The Night Flight Orchestra, třeba i legendární Soulfly a kupa dalších samozřejmě, Bloodbound, Morpheum, Exit a další. Vy v těchto chvílích znáte tři slova, a to rocková banda drží. No a my si poslední chybějící slovo řekneme už v příští hodince. Tak poslouchejte pozorně Čas Rock, ať vám nic neuteče. No a teď si to čekání na poslední slovo z výherní věty zpříjemníme třeba Delane.

0: Já jsem David Zbavitel, no a vítám vás u startu dalšího dílu Backstage. Budeme se bavit o jednom z vrcholů letní festivalové sezony a tím už je hodně let Ostrava v plamenech. A proto je tady se mnou Patrik Kohout, promotér festivalu.
1: Na Maxe Cavaleru je vždycky vyprodáno. Jezdí sem často, to je pravda, ale jezdí sem často proto, protože lidi chtějí. Samozřejmě gro tam je vždycky stejné, Prophecy, Jump the Fuck Up a tak dále, tyhle ty věci známe. Pak skladby od Sepultury, je to taková hvězda, že jo, když ho potkáte na ulici, tak ho okamžitě poznáte.

0: Ladíte čtvrteční odpolední vysílání Rádia Čas Rok a já mám dneska trošičku pocit, že byť máme 23. červenec, tak že venku je apríl, jo? Protože během poslední hodiny snad asi třikrát sluchlo, třikrát zase vylezlo slunko. No je to jako u blbejch, no naposledy zapršelo asi před 5 minutama, teď už zase byste se mohli jít opalovat. Nicméně, přátelé, zhruba na 80% území Česka se počas celého dne jako ty přehánky budou vyskytovat. Hlavně, ať se nevyskytují hojně, nebo raději, ať se vyskytují hojně dneska, než by měli úřadovat zítra a pozítří během holby, že? No, každopádně, dneska musíme počítat i s nějakýma těma lokálníma bouřkama, které se ozvaly teda i tady u nás, nad Ostravou. Fouká vítr od severozápadu, takže pocitově můžeme vnímat teploty nižší, obzvlášť když Oskar zaleze. No a teď krátce před 15:30 odpolední máme mezi 18 až 23 stupni. Velice široký rozptyl. No a víte, co říká na dnešek pranostika? Že prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří. Takže by po dnešku jako mohly být v lesích i houby, ne? No takže hele, až se budete vracet z holby domů, vezměte to přes nějaký lesík a aspoň bude po návratu co doma jíst. No a jakže by mělo být v průběhu oslav našich narozenin Rádia Čas Rok? No, chceme to vůbec vědět? Ptám se. Tak hele, kdo to raději vědět nechcete, zacpěte si teď uši a vy ostatní vězte, že zítra má být na severu Moravy a Slezska okolo příjemných 20 stupňů. Obloha oblačená. A jen odpoledne by se jako občas sem tam mohly objevit malé přehánky, jo? No ale to my rozeženeme, že? Když nás bude u toho Stříbrného jezera tolik. No a sobota má být jasno, s teplotama okolo 25 a žádné kapky být nemají. Takže závěrem je třeba říct, že počasí vyjde a bude božsky. No, nějaká ta případná kapka nás nerozhází, že ano. No a teď už na Čas Roku zpátky k muzice. Těšit se můžete na Doro, Kysáky a nebo bude taky Paul Stanley. Užívejte čtvrtku s Rádiem Čas Rok.
1: Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
1: Čas Rok.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Cože, ty máš 150 technobodů?
10: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
9: A kde to jako najdu?
10: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
9: No jasně.
10: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Mé aktuální emoce na vlnách Rádia Časrok, které věřím, jsou obdobné s těmi vašemi.
1: Bože, už je to tady. Už je to tady. Už je to tady.
0: Přátelé, už je to tady opravdu, už nejde říct ani jeden jediný den nezbývá do holby rok na grilu, to už zbývá opravdu jenom posledních pár hodin a jak to tak pročítám ty vaše zprávy, tak se chystáte, balíte, stejně jako dědek Karel, který píše, že prej tak jdem do boje, jak si nás vyzvala. Asi jeden z mých posledních festů, ale snad ještě ne. Jezus Maria, synku, na co ty nemyslíš, jo? Prosím tě, nemaluj čerty na zeď. Prej, tak to zkusím a přeji příjemný den a službu. Moc krát děkuji, hele. V klidu, víš, jak to je, jak to člověk má jako v hlavě nastavené, tak to i bude. Takže se koukej rychle přenastavit, že ještě těch oslav našich narozenin Rádia Čas rok bude nespočet. No a protože my se opravdu chystáme ve velkém, tak si teďka dáme partičku, která pochází z Luhačovic, no a vystoupí v sobotu přesně ve 14.00 a řeč není o nikom jiném, než o pánech z Forest Jump. Šišmarja, se na to budu muset ještě rozmluvit, abych vám tam neudělala ostudu.

0: slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
4: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Ústecký kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
3: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
4: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
3: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Epidemie! Epidemie!
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: závěru 15. jsme tady na čas roku měli Doro Peš. No a co bude znít po 16. hodině odpolední? Mám tady pro vás Exit Eden. Bude i Corey Taylor. A nebo úžasná téměř 7minutovka od Sisters of Mercy. Bude toho mnohem víc a pokud přispějete i nějakou dle vašeho gusta vy, tak budu jen a jen ráda. Kiki Střelcová vám přeje klidné čtvrteční odpoledne a teď už Honza Gavelčík.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Vážná nehoda se stala na Frýdeckom Místecku na trase Staříč Chlebovice. Bourala tady dvě osobní auta a nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou zachranáři. Jezdí se tady kvadlově pouze v jednom jízdním pruhu. S komplikacemi musíme počítat taky v obci Svatobořice Mistřín na Hodonínsku v ulici Šardické. I tady bourala dvě osobní auta. I tahle nehoda je bohužel se zraněním. A pozor si musíme dávat i v Holešově v ulici Palackého. I tady je bouračka.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník. Na jeho palubě bylo 5 vojáků. Jeden nehodu nepřežil. Neštěstí se stalo na 22. základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou. Na místě zasahují záchranáři.
7: Morava aktuálně.
4: Moravskoslezský kraj přebudoval křižovatku u průmyslové zóny Mošnov na kruhový objezd. Ten umožní taky průjezd nadrozměrné dopravy, říká mluvčí kraje Nikola Birklenová.
8: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
4: Stavba trvala 10 měsíců a stála přes 30 milionů korun. Brno znovu pronajme prostory v muzejce. Jde o bývalou řemeslnou pekárnu v Berglově paláci na Moravském náměstí. Využití prostorů bránili spory s bývalým nájemcem. Město tu vedlo 3 spory. Mimo jiné požadovalo vyklizení prostora. Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s Baníkem Ostrava. Sobotní zápas má výkop v 17 hodin na zlínském stadionu Letná. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.
0: Honzíčku, moc krát děkuji za předání slova. Ježíš Maria, já ty tvoje úvody vždycky miluju. Nicméně, přátelé, ještě než k vám pustím další muziku, tak hlásím, že aktuálně máme v Česku mezi 18 až 22 stupni. No, nad Ostravskem se teďka tady mihají dešťová mračna, ale jsou třeba místa, jako je Bruntál nebo Liberec, kde je pouhých 16 stupňů. Takže určitě, pokud dneska někam vyrážíte nebo jdete venčit psíky, koťata, nevím co všechno, tak se určitě přioblečte. No a teď už jdeme odpálit 16. se System of Round. Fajn poslech, přeje Kiki.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

dnešní odpoledne s datem 23. července ladíte Rádio Čas Rok a trávíte společně s námi. No a přátelé, už zítra! Se zase po roce společně slezeme na oslavách narozenin Rádia Čas Rok. Samozřejmě zítra Pretty Mates nebudou, ti budou až v sobotu, no ale nicméně my vás teď zásobujeme těmi potřebnými informacemi na našich sociálních sítích víc a víc, no a taky vás lákáme na to, na co všechno se můžete těšit, protože kromě skvělého hudebního programu si to neumíme a neumíte bez našich soutěží představit, tak i letos se můžete těšit jak na naše klíčovací studio, tak taky na Air Guitar pod mým velením. Opět to rozjedeme na korbě našeho, a teď pozor, z brusu nového nadupaného autáku s polepem Rádia Čas Rok. Takže se s ním můžete třeba i zvesela fotit, jo, házet to pak na naše sociální sítě, nebo spíš na své sociální sítě a nás tam pak můžete samozřejmě označit. No a letos pro vás mám kromě drobných dárků pro každého, kdo se zúčastní, dvě luxusní hlavní výhry. Pro dva z vás. Ten jeden, úplně nejlepší, si odnese poukázku v hodnotě neuvěřitelných 5 litrů na nákup na našich stránkách pohodiak.cz, kde najdete náš veškerý merch. No a druhý nejlepší z vás si odnese lístky na příští ročník Holby Rock na grilu 2027. Ježiš, to datum zní strašně. Nicméně, vy se určitě neostýchejte. Je to prdel jak svině. Vždycky má Air Guitar velký úspěch, ohromně se u ní pobavíme. No a moc dlouho o účasti v soutěži nepřemýšlejte, protože o ní vždycky je velký zájem a kapacity jsou omezené. Tak zítra na korbě našeho rokového autáku. Začni balit!

0: 23. červencový den máme v plném proudu, jste s rádiem Časrok, já vám řeknu, že to jsou teda protipóly dneska v tom kalendáři. Tak nejprve rok 98, kdy část okresu Hradce Králového a Rychnova nad Kněžnou zasáhly přívalové deště a v jejich důsledku tyto oblasti postihly rozsáhlé povodně. No a naopak před 4 lety vypukl v tento den další přírodní živel, tentokrát v jedné z našich nejkrásnějších oblastí republiky Českého Švýcarska. Tam během vlny veder vypukly lesní požáry. Tento devastující požár trval dlouhých 20 dnů, ale naštěstí, teda ku podivu, během nich nikdo nepřišel o život. Nicméně popelem tehdy lehlo přes 1000 hektarů plochy Národního parku. No ale abych tam teda měla něco i veselého, pojďme raději k dnešním oslavencům. Svátek mají Liborové, 41 slaví fešný a pořádně vysoký Vojta Dyk, no a 61, i přestože už x let vypadá furt stejně, má dneska kytarová legenda pan Saul Hudson, kterého ovšem všichni známe pod přezdívkou Slash. Jo, a jeden vanilkové zmrzliny, tak... Já jen kdybyste někdo měli v tomhle chladném počasí chuť.
1: Radio Časrok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Ty mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
10: Už dál nemusíš hledat.
11: Tady seš správně. Časrok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
10: Žádné kompromisy, žádné hranice.
11: Rádio Časrok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

pohodové čtvrteční odpoledne trávíte s Rádiem Čas Rok, no a protože jste měli v této hoďce slíbené ode mě poslední slovo z dnešní soutěžní věty v letní rokové jízdě, tak si ho za chvíli prozradíme, no ale na to ještě chvilku budete muset počkat, protože teď už jsou v playlistu Čas Roku nachystaní Dorian v čele s naším Hanzem. Zdravím, tady Vesk. Chtěl bych zahrát píseň Dorian Mít pár válců pod sebou. Aktuálně skládám Pioníra a připravuju Babetu na zítřejší výlet přes Slovensko. Tak Vesku, hlavně o fafrně, pořádně si to užij, hlavně si to slož jako tak, ať se ti to někde po cestě nerozpadne. No a tady už za chvilku letí muzika.

Class Rock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: Začni balit! Holba Rock na grilu začíná již zítra.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, máme nějakých 5,5 minutky před 17. odpolední, no ale ještě než já pustím ke slovu našeho Honzu Gavelčíka, tak přátelé, já vyspovídám teďka tady osobně ve studiu jednu z těch, která se podílí na velkolepých přípravách oslavy 15. Rádia Čas Rok. Naše Markétka Šedová za promo. Markétko, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Prosím tě, tak vzhledem k tomu, že dneska tady to naše rádio auto, jako je v plném zápřahu, jezdí pořád tam zpátky, tak kolikrát už jste absolvovali tu cestu Ostrava, Opava, Opava, Ostrava?
1: Já osobně dvakrát, nicméně po tom areálu bylo o hodně víc zařizování, jsme čekali, takže tím naším velkým rádiovým autem jsme jezdili po tom areálu možná víc, než by se mělo. Možná jsme trošku mohli toho nachodit víc.
0: Bude ale... to tam rozorané zítra?
1: Já věřím tomu, že se to nějak spraví.
0: Budete to udusávat, my to budeme udusávat.
1: Je to tak, je to tak. Já věřím tomu, že naši posluchači se to vezmou do vlastních rukou, nohou a udusají to.
0: Jo, dobře. No, takže kolikrát zhruba jste tak mohli pendlovat? Nevíš, spočítáš to?
1: No, víc než dost, to si.
0: No, tak dovedeme si to všichni představit. Přece jenom, že jo, kor, když člověk ještě něco zapomene. Jestli jste takové hlavy děravé, jak já, no tak to potěžko ještě.
1: No, zapomněli jsme pár věcí. Že?
0: A tak to jsou interní věci, to zase nemusíme říkat. Budem dělat jako, že nic, rozumíš? Nikdy nic není dokonalé. Prosím tě, my už teďka máme na našich sociálních sítích podařené videjko z toho, jak jste to tam dneska všechno chystali. Stage už stojí. Řekni mi, jak dlouho jí trvalo postavit.
1: No, začínali včera a dneska už věšeli poslední prvek a to je naše ikonická kytara.
0: Takže už to tam všecko drží, stojí a čeká to na nás.
1: Čeká to na naše posluchače hlavně.
0: No prosím tě, a co všechno kromě té stage stojí? Jsou tam ještě nějaké stánky nebo to se bude vlastně chystat až zítra, jak to je?
1: Máme tam už všechny stánky, je tam samozřejmě pivo už úplně připravené, máme tam stánek s merčem.
0: Jo, tak proto jste zapomínali tolik věcí.
1: No, máme tam stánek s merčem, už připravený pro vás. A máme krásné trička z letošního ročníku.
0: Bomba.
1: Tak se na vás těšíme, až se oblečete a uvidíme je na vás.
0: No a na stánku Čas roku bude zase jako tradičně airbrush tetování?
1: Samozřejmě.
0: Takže přátelé, vy si připravte všechna svoje místa na těle, která si budete chtít potetovat, jo? Hlavně se pořádně vypucujte, ať ty naše děvuchy u toho netrpí moc.
1: Prosím, prosím.
0: A jak můžete slyšet, tak i tetování opět bude. Hele, máš ještě na závěr nějakou perličku z toho dneška, co se třeba nepodařilo nebo naopak podařilo a strašně vás to potěšilo, pobavilo a tak?
1: Já myslím, že jsme splnili rekord počtu zmoknutí a usnutí. Ale věřím tomu, že už to tak nebude zítra a bude krásně.
0: No, my už jsme se tady dneska o tom s posluchačema bavili, že doufejme, že dneska se to vyprší a zítra bude nádherně. Markétko, já ti moc děkuju a všichni se těšíme na zítřek.
1: Děkuju moc, těšíme se.
0: No a teď už Honza Gavelčík.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Problémy jsou v Opavě mezi dvěma kruháči na výjezdu na Ostravu a na výjezdu na Hlučín bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stále řeší ve Staříči u Frýdku Místku na výjezdu na Chlebovice. I tady bourali dva osobáky, nehoda je se zraněním. Zdržíme se taky na dálnici D48 na trase Nový Čín Bělotín. U Polomy stojí pro defekt odstavené osobní auto. Překážka je taky na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. Na úrovni Tlumačova stojí odstavené nákladní auto. A pozor si musíme stále dávat taky v obci Svatobořice Mistřín na Hodonínsku v ulici Šardické. Tady bourala dvě osobní auta.
2: Rádio Čas Rock.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na další ochlazení. Ke konci týdne se prudce ochladí a hrozí i bouřky. Nejvyšší teploty zůstanou u 20. Na horách podle televize LTV Plus klesnou jenom k 10 stupňům. Z kraje nového týdne už se má znovu oteplit.
2: Morava aktuál.
5: Frýdek Místek bude dražit 6 automobilových vraků. Jde o vozy na odstavném parkovišti. Město dražbu chystá na pondělí 27. července. Jde o vozy, které už byly z ulic odtaženy a nikdo se k nim nehlásí. Jedna z významných investic Jihomoravského kraje je u konce. Moderní sanatorium Pálava v Pasohlavkách se dnes otevírá. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
6: Po plném zprovoznění nabídne zařízení celkem 160 lůžek. Z toho 30 bude určeno pro specializovaný kranioprogram, který bude zaměřený na pacienty po těžkém poškození mozku. Sanatorium bude poskytovat následnou rehabilitační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně lidí po úrazech a páteře, míchy nebo mozku.
5: Sanatorium začne pacienty přijímat postupně. V první etapě se otevřou dvě oddělení s kapacitou 80 lůžek. Fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už zítra utkají s týmem FC Táborsko. Zítřejší zápas se hraje na kroměřížském stadionu Jošky Silného od 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: Jo, i tahle ta divočina bude, přátelé, znít ne na vlnách rádia Čas rovnou. To možná taky, ale hlavně v sobotu u Stříbrného jezera od 6:30 večerní Ivan Mládek a Benjo Band. No tak to bude parádní úlet. Moc se na to těšíme. No ale děcka, prosím vás, kdo jste si nestihli zakoupit parkovací místo v předprodeji na Holbu Rock na grilu 2026, nic se neděje. Hlavně neplašte, jo? My jsme vám umístili na naše facebookové stránky mapu se seznamem míst, kde jako v nejbližším okolí můžete veřejně zaparkovat. Máte tam krásně vyznačené i ty příjezdové a příchodové cesty, no a pokud se rozhodnete využít naši každoroční kevadlovou autobusovou dopravu, tak její jízdní řád najdete, ať už v odkaze, stejně tak na našem Facebooku, nebo přímo na stránkách rocknagrilu.cz. No a protože nám do začátku holby zbývá opravdu jako necelý den, tak na místě už v těchto chvílích stojí stage, jak jste se před chvílí mohli sami slyšet z úst naší promotérky Market, a tak už je vše nachystáno na zítřejší oslavy. No a pokud chcete vidět, kdo všechno se na těch přípravách podílí a jak to tam aktuálně vypadá, mrkněte na náš Facebook či Instagram Radia Čas Rock, kde máte čerstvé videa z příprav na oslavu 15. narozenin.
1: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Radio Čas Rock slaví narozeniny.
2: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: To, kolikrát během dneška už zapršelo, tak to už nemá absolutně cenu počítat, protože zase, přátelé, tady nad Ostravou prší. Počítám, že tak do 20 minut, jak opět vyleze sluníčko a tohle kolečko se tam minimálně ještě pětkrát opakuje. Nicméně snad, jak už bylo dnes několikrát řečeno, se to dneska vyprší a zítra na holbě budeme zvesela moc pařit bez dešťových kapek. No a protože máme krásně zakulacený 30. týden letošního roku, tak i v rámci něj tady pro vás máme nachystanou novinku tohoto týdne, která bude na programu čtvrtečního odpoledne Rádia Čas Rok za chvíli. Tak zůstaňte s náma.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom?

0: vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokovou

Chlapecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Vanastovky na vlnách rádia, čas rok pár minut, po půl šesté odpolední, no a vy tady plašíte prej, jestli jsem náhodou nezapomněla na to rozdávání těch lístků na ostrahu v Plamenech, jo, prosím vás, v klidu, nezapomněla, ale stejně jako jsem odpověděla Verunce, tak na ty dobré věci si hold člověk musí počkat a vy si budete muset počkat ještě pár minutek. Nicméně, já tady mám od vás spoustu krásných vzkazů, tak se na ně pojďme podívat. Otevírám WhatsApp Rádia Časrok a píše Verča. Ahoj Kiki. Ahoj Kiki, ano. Ahoj Kiki. Na holbu se sice nechystáme, ale zítra vyrážíme na naši už pravidelnou metalovou výpravu do Volyně. I tak přejeme vašemu rádiu krásné narozeniny, jste nejlepší a zítra to pořádně oslavte. Posloucháme vás na jihu Čech, doma, v práci, v autě, no prostě všude. Jste boží rádio. Moc krát děkujeme, to se tak krásně čte. No a přátelé, já vám řeknu, mě tady dneska do studia Rádia Časrok dokonce dorazil normálně ručně psaný dopis a musím teda říct, že je to už podruhé v krátkém časovém období, jo. Ten dnešní je od posluchače Toma z Kuřimi. Takže Tome, jestli teďka posloucháš, tak ty vole! Moc děkujem za tolik nádherných slov, to je opravdu něco neskutečného. Z Bavošovi tvé přání samozřejmě předáme a opravdu si ceníme toho, že někdo jako takhle váží svůj čas, jo, vezme tu tušku a papír ještě v dnešní době, kdy jsme prostě zblbnutí sociálníma sítěma a napíše nám takový krásný dopis. No a když jsem teda u těch ručních psaní, tak já bych chtěla taky pozdravit chlapy, kteří aktuálně jsou ve výkonu trestu, protože si představte, přátelé, že nás dokonce poslouchají i ve věznicích. Jo, normálně je to tak. Mně nedávno přišel jeden takový hodně osobní dopis, za který taky moc děkuji. Zdravím teda Drahoše a pokud nás teda posloucháte, tak chlapi, držte se, no a nechť vám je tahleta neblahá životní zkušenost jako takovým ponaučením do života budoucího, ať neblbnete. No a já tady mám ještě jeden vzkaz od Rosti, který píše, že prej zdraví všechny motorkáře, zvlášť toho kolegu, co se hrabe v babetě. To je posluchač z minulé hodiny, jo, který tady psal. No prej, ať mu není líto, tak já se zrovna hrabu v MZ-tě. Tak ať nám to jezdí. Amen, chlapi. No a prej, jestli bychom mohli dát něco od Halloweenu. No jasné, tak tu je máte.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Řekneme to rádi.

0: kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Doufám, že vás divokej byl na čas roku teďka jako nevystrašil, protože v klidu, prosím vás, jo? I když to dneska jako venku, co se týče teplot, nevypadá, tak konec léta zatím nemáme. Ale za to máme konec 17. hodiny, no a po 18. se můžete těšit na cover od Kysáků v podání Youngblooda. Dorazí také do 3. No, protože máte ode mě slíbené dva lístky na Ostravu v Plamenech, tak se na soutěžení vrhneme v nejbližších minutách. No a k tomu zahraje třeba i John Bon Jovi. Namrkneme se trošičku i do showbiznesu, protože tady mám nějaké novinky. Kiki Střelcová vás zdraví ze studia Čas roku a teď už předám slovo Honzovi Gabelčíkovi.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Stále jsou problémy v Opavě na spojnici mezi dvěma kruháči na výjezdu na Ostravu a na výjezdu na Hlučín. Tady bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky na trase Novíčín Bělotín na dálnici D48. U Polomy stojí odstavené osobní auto a překážka je taky na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. Na úrovni Tlumačova stojí odstavený náklaďák.
6: Radio Čas Rok. Právě.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gabelčík. Česko výrazně zestárne. Počet obyvatel starších 65 let do roku 2050 vzroste o více než třetinu. Senioři tak budou tvořit 30% populace. Přibude i lidí s demencemi. Náklady na péči vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun.
7: Morava aktuál.
5: V Krnově pokračuje odstraňování škod po předloňských povodních. V nejbližších dnech začne obnova vozovky na Poštovní ulici v části Chomíš. Skončit by měla z kraje října. Dokončená už je oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. Kromě Říži začala velká oprava pionýrské louky blízko Podzámecké zahrady za 50 milionů korun. Stavební firma tu zbourá staré budovy a postaví moderní zázemí pro sport i kulturu. Na co se návštěvníci můžou těšit, to už nám prozradila z radnice Šárka Kučerová.
8: Budou vybudována nová sportoviště, jako například workoutové hřiště, hřiště na hokejbal a multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, případně badminton. Vznikne také nový objekt se zázemím pro sportovce a sklad sportovního vybavení. Zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i trasa s výhledem na celý areál. Plánuje i realizace nových zpevněných ploch a dětského hřiště.
5: Vstup do sousední zámecké zahrady zapsané na seznamu UNESCO zůstane po celou dobu otevřený. Fotbalisty Prostějova čeká další utkání. V rámci šance Národní ligy se zítra utkají s týmem FK Třinec. Zítřejší zápas se hraje od 18 hodin v Prostějově na stadionu za místním nádražím. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, s Kiki Střelcovou.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Mladý talent rockové a metalové scény Youngblood s vydařeným coverem od Kesáku. No a přátelé, teďka na čas roku jedna radostná novinka, která dneska oblatila celý český show business. Máme tady tajnou svatbu, si představte. Kuba Prachař, vnuk legendárního Ilji Prachaře, jak možná víte, už 5 let chodil s herečkou makedonských kořenů Sarou Sandevou. No a v minulém čase mluvím proto, protože tihle dva už jsou manželé. Představte si, že se tajně včera vzali a podařilo se jim svatbu krásně ututlat. No a tak si svůj den jako opravdu vychutnali v soukromí, bez paparaci, po boku rodiny a nejbližších přátel na jednom zámku nedaleko Prahy. No tak velká gratulace a věřím, že těmahle dvěma to spolu vydrží déle, než když Kuba byl ženat s Agátou Prachařovou.

0: spolu. To je poslední slovo, které chybí do dnešní skládačky výherní věty v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok. Zachytili, pochytili, tak ještě jednou, spolu. No, větu už vám opakovat nebudu, ať to dneska máte složitější. No a teď už v těchto chvílích máte tedy celou dnešní čtvrteční výherní větu Rádia Čas Rok složenou. A být váma, tak jsem na příjmech. Nachystám si číslo 725331155, protože každou chvíli si zahrajeme o lupeny na letošní ročník Ostravy v Plamenech. V čele se Soulfly. Tak kdo byste tam nechtěli chybět a chcete tam jít úplně zadarmo, tak buďte na příjmech.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
1: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rok a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Začni balit! Holba Rok na grilu začíná již zítra.

0: Čtvrteční podvečer s rádiem Čas Rok je v plném proudu, no a kdo by jako se nechtěl podívat zadarmo na Ostravu v plamenech, že? Asi každý.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: No ale já mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Tak začneme tou špatnou, že samozřejmě tu šanci dostane opravdu pouze jeden z vás. No a ta dobrá je, že to jako můžete být zrovna právě vy. A to v těchto chvílích. Pokud se mi dovoláte na linku 725331155 jako 13. v pořadí, protože 13. je přece jenom šťastné číslo. No a jak se tak dívám na ten krásně barevný plakát na Ostravu plamenech, který tady máme za zády. No, Soulfly, Korpiklany, Bloodbound, The Night Flight Orchestra a kupa dalších. No, tak jestli tohle chcete vidět zadarmo, tak volejte. Právě teď a držím palce.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Backstage na rádiu Čas Rock.
2: Já jsem David Zbavitel, no a vítám vás u startu dalšího dílu Backstage. Budeme se bavit o jednom z vrcholů letní festivalové sezony a tím už je hodně let Ostrava v plamenech. A proto je tady se mnou Patrik Kohout, promotér festivalu.
3: Na Maxe Cavalleru je vždycky vyprodáno. Jezdí sem často, to je pravda, ale jezdí sem často proto, protože lidi chtějí. Samozřejmě gro tam je vždycky stejné, Prophecy, Jump the Fuck Up a tak dále, tyhle ty věci známe. Pak skladby od Sepultury, je to taková hvězda, že jo, když ho potkáte na ulici, tak ho okamžitě poznáte.

0: No, tak to jsem si teda pěkně naběhla. 13. v pořadí, přátelé, to byly takové nervy, nejenom teda samozřejmě pro vás, ale i tady pro mě ve studiu. Málem se nám tady ta naše studiová linka Rádia Čas Rok zavařila, ale dobrý. 13. volající je na lince a teď je to dokonce 13. žena. Ježiš, to se tady hodně málo stává. Ivetka z Orlové, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, my jsme spolu stihli probrat, že ty jsi byla 3 roky zpátky na Ostravě v Plamenech a to je jediná tvoje účast, nebo jsi byla ještě v minulosti?
1: Na Ostravě v Plamenech asi jediná. Mm-hmm.
0: No takže nejvyšší čas to zase jako napravit tu reputaci a jít se tam podívat na ten 12. ročník, co říkáš?
1: No to samozřejmě.
0: No hele, první část, jednu z těch nejsložitějších, máš za sebou. A teď, pokud jsi poslouchala dnešní čtvrteční vysílání, tak by vlastně ta druhá část úkolu pro tebe měla být úplně brnkačka. Složit celou výherní větu, jak seš na tom s poslechem? Slyšela jsi všechno?
1: No. No myslím, že jsem slyšela všechno, od rána v práci až teďkom do večera.
0: No pěkně, ty zníš připraveně, že nebudeš překvapena, tak pojď, co jsi zapamatovala?
1: Takže roková banda drží spolu.
0: Roková banda drží spolu. Já se s oblibou ptám, jak jste si jisti zněním správnosti této věty, na kolik procent?
1: No já si myslím, že na 110.
0: A myslíš si to správně?
1: No super.
0: Lístky na Ostravu v Plamenech jsou tvoje, Ivetko.
1: Pecka, pecka.
0: No tak,
1: mám velikou radost.
0: Tak to jsme rádi, že máš radost. Prosím tě, víš už teď, koho vezmeš sebou? Nebo to bude ještě třeba promyslet?
1: No já si myslím, že asi manžela.
0: No to je krásné. Tak manžel nás slyší, nebo to bude pro něj překvapko?
1: Je v práci, ale poslouchá, určitě to zkoušel taky.
0: Tak ten musí čumět, to já teďka. Jak se jmenuje manžel?
1: Martin.
0: Tak Marťo, jo, prosím tě, ty se sice nedovolal, ale tvoje ženuška Ivetka, ano, takže jdete na Ostravu v Plamenech zadarmo. Prosím tě, Ivetko, ty mi vydrž na telefonu, ať spolu se píšem, jak k vám lístky dopravíme a pořádně si to s manželem užijte.
1: Super, díky moc.
0: Rádo se.
2: Radio Čas Rok. Radio Čas Rok.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok. Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
6: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Torn.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: You. Do 3 na vlnách Rádia Čas Rok. No ale přátelé, teď jako z té optimistické vlny trošičku sklouznem, jo? Protože mám pro vás jednu zprávu. My se děcka tady v Ostravě z těch uzavírek snad nevyhrabem. Místní vědí, že už nějaký ten měsíc nám dává, nebo nám, to ježiš vám, všem řidičům dává zabrat ostravská tepna Rudna. No a sotva nedávno jeden úsek zprůjezdnili, tak druhý se zase brzo uzavře. Konkrétně ten od Mostu Mládeže v Zábřehu až po sjezd na Porubu a Klimkovice, prosím vás, jo. Proběhne tam plánovaná výměna povrchu na této frekventované dopravní tepně, no a potrvá od 1. do 20. srpna. No, tak na jednu stranu, že je to fajn, že se pak řidičům bude jezdit po novém koberci jako po másle, no ale hold, budete to muset pár týdnů vydržet a využít objízdných tras. Na všem negativním člověk musí vidět něco pozitivního. Takže se na to připravte, obrňte se trpělivostí, no a při cestování hodně zdaru.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Rádia Časrok, no za chviličku odbije 19. večerní a mě teďka pobavila jedna taková zpráva, jo, protože moje maličkost se chystá taky na Ostravu v Plamenech, na kterou jsme dneska v rámci letní rokové jízdy rozdávali lupeny, no a vyhrála je posluchačka Ivetka z Orlové. No a mně teď bylo řečeno, že prej jestli zvládnu Soulfly, tak prej budu jmenována a pasována na metalistku. No, to snad radši ani není třeba. Ale přátelé, já se z ničeho neposeru, že jo, půjdu do toho, zvládnu to a pak vám aspoň budu tady moc zase předávat zážitky. No nicméně, jo, já se vždycky loučím tak nějak jako po svém, ale dneska se rozloučím trochu jinak po svém, protože holba rok na grilu už je vlastně za dveřma, jo, skoro už je tady. Dneska se vyspíme, parak uteče pár hodin, někteří se ještě odmakají, my jiní už se jako budeme připravovat, chystat a těšit na oslavu 15, protože to bude velké, divoké, no, tak se hlavně musíme vyspat, že? Abychom to zvládli. No a už zítra, přátelé, se společně uvidíme u Stříbrného jezera. A já bych vám chtěla něco říct. Já teda nevím, jak to teďka Ronnymu Atkinsovi zpívá. Vy víte, že on bude se svojí kapelou Pretty Maids tím vrcholným vystoupením v sobotní noci. No, ale chci vás jako o něco poprosit. Kdyby mu to náhodou nějaký ten tón trošičku třeba ujel, tak prosím vás, buďte vstřícní a chápaví. Nezapomeňte, co má Ronny za sebou, jakou vážnou těžkou nemocí si prošel. Někteří by to třeba ani neustáli, on se s tím popral, zabojoval a zvesela obráží koncertní pódia. No a já věřím, že ze sebe vydá to nejlepší, co bude moct. No, tak to je jedna taková zpráva od srdce, ode mě k vám. No a samozřejmě, jak jinak se můžu rozloučit než s Pretty Maids. Tak posílám Kiki Střelcová, přeje krásný zbytek čtvrtečního večera a zítra se vidíme u Stříbrného jezera. Čau!
1: Začni balit! Holba rok na grilu začíná již zítra.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Ahoj rockeři, ahoj rockerky, ahoj všichni fanoušci muziky, fanoušci léta, fanoušci metalu. Já jsem David Zbavitel, no a vítám vás u startu dalšího dílu Backstage. Budeme se bavit o jednom z vrcholů letní festivalové sezony a tím už je hodně let Ostrava v plamenech. A proto je tady se mnou Patrik Kohout, promotér festivalu. Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, taky zdravím. 12. ročník, a... to je jedno z těch čísel, co si pamatuju.
1: Dobře, 12. ročník Ostravy v plamenech je před námi. Já ovšem nejdřív zkusím takovou, řekněme, otázku na tělo. Kam se vyvinula Ostrava v plamenech za těch 12 roků, z tvého pohledu?
2: To je, Davide, dobrá otázka. Já jsem o tom nedávno přemýšlel, protože když vidíme jiné festivaly, které třeba jsou více než jednodenní, protože my jsme až na pár výjimek vždycky byli a asi zůstaneme jednodenním festivalem, tak v podstatě kam my se můžeme vyvíjet v tom prostoru? My můžeme jedině zlepšovat hudební program, protože já jsem vždycky chtěl mít tenhle ten festival ze 100% o hudbě. Já vím, že člověk, když je na festivalu nebo na akcích festivalového typu, tak se potřebuje zabavit i jinak, ale když jsi na festivalu, který trvá od 12.00 do 2 ráno, tak tu hudbu zvládneš a nemusíš dělat nic moc jiného. My jsme občas zkoušeli věci jako tajský box a podobně, což je fajn, je to skvělý, nevylučuju, že se k tomu někdy vrátíme, ale v tuhleto chvíli se chceme věnovat 100% jenom muzice, rockové a metalové.
1: Tak to je důvod, proč to je v podstatě jednodenní a řekněme jenom v tom místě, protože už třeba, jak ty říkáš, vyvíjet dolní oblast Vítkovic je v podstatě strašně veliký areál, tak jestli třeba i tama to vést zatím ne.
2: Já nemám tu ambici, nemám, protože občas se samozřejmě vyskytne situace, kdy jsme před rozhodnutím, jestli vzít tu či jinou kapelu a často to jsou kapely, které by se do toho našeho cca 7000ového prostoru prostě nevešly, respektive kapela by se vešla, ale ti fanoušci by se tam nevešli, taky jsme přemýšleli, jestli jít na větší plochu. A vždycky jsem si řekl ne. Ne, já bych ten festival chtěl skutečně zachovat v takové pohodové, domácké, rodinné atmosféře. Nemám ambici dělat monster, velký festival. Chci tohle to zachovat, mám to rád a to je ten důvod.
1: Dobře, Ostrava v plamenech je v podstatě od svého prvopočátku, řekněme, z 99% každý rok ryze zahraniční. Jsou tam velmi světlé výjimky. Proč? Protože to má ten svůj styl takto nastavený?
2: No, při několika prvních ročnících jsme měli české kapely taky, tam to bylo dejme tomu 40-60 ve prospěch zahraničních kapel, ale postupem času, když vznikly další a další festivaly a jiné akce festivalového typu, kde vlastně člověk až na drobné výjimky vidí pořád vlastně to samé dokola, tak mně to nedává smysl. Jo, mně dává smysl vozit kapely, které v Ostravě, konkrétně v Ostravě a v Moravskoslezském kraji, ještě nehráli. Aha. Nebo alespoň z velké většiny. Aha. Jo, tohle se týká vlastně opakování kapel na festivalu. Samozřejmě stalo se nám taky, že jsme měli kapelu, která u nás hrála několikrát, například Freedom Call, ano, pokud si pamatuju. Ale ten důvod byl jednoduchý, protože vy, fanoušci, se nám psali, my chceme Freedom Call, to je kapela, kterou zbožňujeme a potřebujeme je vidět a tak, a s chlapci se dá vždycky velmi dobře rozumně domluvit, tak jsme opakovali, ale pokud jde o headlinery, tak si nevybavuju, že bychom opakovali kapely, to neděláme. To je jedna z výhod toho, když máš jednodenní festival a vlastně nemusíš ty kapely opakovat.
1: Ok, dobře. Důležitá věc. termín 1.8.2026. Místo?
2: Místo je vždycky stejné.
1: Ano.
2: To znamená v Dolních Vítkovicích v Ostravě pod Vysokou Pecí a hned vedle na přilehlé louce, která když pán Bůh dá a počasí dovolí, tak vždycky se z toho stane taková pikniková zóna. My jsme za to strašně rádi. Já z toho mám vždycky velkou radost, když už ten festival běží a vidím, že lidi mají na zemi rozprostřené deky nebo velké osušky a podobně a tak si tam jako vegetují a poslouchají tu muziku, potkávají kamarády, které třeba celý rok neviděli a tak. Z toho já mám vždycky největší radost.

0: pojďme k tomu podstatnému, což znamená ten line-up. Tak jak jsi to říkal, rád vozíš do Ostravy kapely, které lidi až tak neznají ve většině případů toho line-upu. Myslím si, že to bude i ten letošek, protože jak se dívám, tak line-up začíná v pravé poledne, tím pádem. Dovnitř se dostanu hoďku předem?
1: Ano, ano, otevíráme vždycky hodinu předem v 11.00 a je to tak na půl, Davide, vlastně my se snažíme, aby řekněme 30% programu bylo složeno z kapel, které u nás často ani vlastně v rámci České republiky ještě u nás nikdy nehrály. A ty kapely jsou velmi zajímavé, nejsou ještě světově proslulé a nám přijdou natolik zajímavé, že by je měli fanoušci vidět. Často se stane, že kapela, kterou dovezeme, tak se z nich pak stane taková, řekněme třeba až globální hvězda, nebo alespoň středoevropská hvězda. Třeba jedna italská kapela, na název si vzpomenu za chvilku, taky u nás hráli jako úplně neznámá kapela. Nebo vzpomenu si na Orphanland, izraelská kapela. Oni u nás hráli, už byli trošku známí, pravda, v České republice, ale zase na první dobrou, kdyby zastavil fanouška na ulici a řekl by, znáš Orphanland, tak by řekl, nevím úplně, kam to zařadit. Teď už je situace jiná. Nebo další taková kapela je Mirat. Třeba ti u nás hráli taky, kapela z Tuniska.
0: Ano.
1: Jo, takže my se snažíme i objevovat, nejenom vozit kapely, které poznáte na první dobrou.
0: Probereme si některé ty kapely. Přiznám se, že ačkoliv spousta lidí o mě mluví, že jsem mistr Google a vím všechno, tak některé ty jména mi neříkají vůbec nic. Hned ta první, která začne v pravé poledne, budu to říkat foneticky, Niam, jak se to vyslovuje správně?
1: To je dobrá otázka, já bych to vyslovoval asi úplně stejně jako ty, Davide.
0: Co to je za kapelu?
1: Dejte si je do YouTube,
0: ano.
1: Poslechněte, protože myslím si, že slova jsou zbytečná. U muziky v každém případě, pokud nepopisujeme nějaké symfonické básně a podobně, takže je lepší si tu kapelu pustit. Nemusíte ani vlastně nějak jako hledat složitě, stačí na webovku ostravavplamenech.cz, tam v sekci kapely najdete úplně všechny.
0: Pak tady mám napsáno, že druhá jde v jednu hodinu Evolucia, což podle názvu mi tak evokuje někde Polsko, Slovinsko a podobně. Trefil jsem to?
1: Ano, ano, trefil si Balkán.
0: Ano.
1: Je to taky velmi, velmi zajímavý. Jsem zvědavý, jestli budou zpívat i něco ve svém rodném jazyce.
0: To může být docela zajímavé, kdyby
1: a
0: k tomu
1: proč ne?
0: Došlo. Proč jo, ne? Jo. Morfium, co jsem zač?
1: Já, protože jsem připraven a mám taháky, tak vám řeknu, že Morfium je kapela ze Španělska. A když je někdo ze Španělska, tak to je pro

0: Ano, ano.
1: Ano, dobře. Pak další kapelou se mi vypnul telefon.
0: Mushroomhead.
1: No a ještě předtím Dalriada.
0: Dalriada, tak to jsou Maďaři.
1: To jsou Maďaři
0: a to není úplná novinka v rámci Česka, protože tato kapela, co vím, tak hrála určitě na Masters of Rock. Hrála možná na Rock Castle, nejsem si úplně jistý, ale prostě znáte z českých festivalů. Jsou to Maďaři a je to folk metal. My jsme se letos trošku víc zaměřili na folk metalovou hudbu, protože ještě tady máme finské Korpiklány, těm se dostaneme potom, takže ano, Maďaři. Zdravím, Jono Podkyvánok.
1: To bylo co maďarsky?
0: To bylo dobrý den.
1: Výborně, ano. Dobře. A Mushroomhead, pojďme tady na kapelu, která je už známější i v těchto českých Luzích a Hájích.
0: Ano, Mushroomhead, to jsou Američani. Aha. Dále je kapela, která je ze Švédska, na kterou já se teda fakt strašně těším, protože bude to zase něco trošku jiného. On to vlastně ani není metal z mého pohledu. A ta kapela je zajímavá tím, že ji tvoří muzikanti z různých kapel, docela jako i tvrdých. Jo, ta kapela se jmenuje The Night Flight Orchestra, pokud jsem to neřekl.
1: Tenhle projekt, říkejme tomu, je hodně úspěšný.
0: Hodně úspěšný. Je to zajímavé. Mně to přijde skoro až jako taková rocková, možná až kabaretní hudba, ano, něco podobného. S tím, že v kapele zpívá zpěvák z kapely, schválně si budeš vědět, Soilwork.
1: Soilwork.
0: Na basu tam hraje Shirley DeAngelo, kterého známe třeba z Arch Enemy, kde hraje na basu taky. Hrál v Mercyful Fate a v dalších jiných kapelách. Je to takový velký chlap, dlouhé vlasy.

0: Myslím, že ve Švédsku zůstaneme s další kapelou, což jsou Bloodbound.
1: Ano.
0: Jo. Ti jsou celkem pravidelní návštěvníci nejrůznějších koncertů a festivalů.
1: Je to pravda. V Ostravě poprvé. Stejně tak poprvé. Jako The Night Flight Orchestra taky poprvé. Mm-hmm. Mushroomhead taky. Vlastně koukám... Ano, všechny kapely budou v Ostravě poprvé. Mm-hmm. Úplně všechny.
0: OK, a dvojce airlinerů. Takže, jedna klasika, což znamená... Korpiklány.
1: Ano, Korpiklány, finská kapela, která je u nás už jako doma, taky byly xkrát a jsou často hosty festivalu Masters of Rock, kde hrávají dohromady i s valašskou, chtěl jsem říct českou, abych je neurazil, s valašskou klasikou Fleret. Mají s nimi dokonce společné písně. Vždycky je to hrozný odvaz. Já to mám rád, tyhle ty fúze.
0: No a headlinerem není nikdo jiný než Max Cavalera, který ovšem těch aktivit má strašnou spoustu.
1: Je to pravda, je to pravda.
0: Na Ostravě to bude jak?
1: Na Ostravě to budou Soulfly, to je jeho vlastně hlavní kapela, si troufám říct, kdy vlastně, když opustil Sepulturu, tehdy v 90. letech, pokud se nemýlím.
0: Možná souvisí i tady toto, když tu takhle sedíme, když mluvíš o Sepultuře, tady tenhle zbytky amfiteátru.
1: No je to pravda, protože já, když jsem to viděl, jak jsem říkal, to mi tak trochu jako evokuje klip, ke skladbě Territory, kterou udělali tehdy ještě se Sepulturou. Natáčelo se to v Izraeli a říkal jsem, kdyby tady bylo trošku víc vyprahlo, tak tady to tak jako vypadá skoro až jako blízkovýchodně.
0: No, to je pravda.
1: I když jsme v Opavě v tuhle chvíli.
0: Tak, přesně. Hele, Soulfly nebo Max Cavalera jezdí velmi často hrát do České republiky.
1: Ano.
0: Jak on to má třeba, protože ti lidi chtějí slyšet furt ty samé songy, anebo si to třeba musí překopat?
1: Určitě. Každé turné je jiné, samozřejmě gro tam je vždycky stejné, Prophecy, Jump the Fuck Up a tak dále, tyhle ty věci známe, pak skladby od Sepultury, jo, to je jasný, no uvidíme, které zahraje a jezdí sem často, to je pravda, ale jezdí sem často proto, protože lidi chtějí a na Maxe Cavaleru je vždycky vyprodáno. Když pořádáme koncert kdekoliv, vlastně, tak vždycky je dopředu vyprodáno v rekordním čase, protože Max prostě to je jedna z takových těch jako globálních hvězd metalové scény, kterou znají všichni, i třeba lidi, kteří metal moc jako neposlouchají, jo, já bych to nechtěl přehnat, jo, ale
0: u něho to tak je.
1: Je to tak, je to taková hvězda, že jo, když ho potkáte na ulici, tak ho okamžitě poznáte.
0: Závěrečná část toho hudebního line-upu na první pohled vypadá tak, že v jednu ráno jako máme vypadnout, protože je tam napsáno exit, ale to není úplně tak pravda. Co je to za poslední kapela?
1: Ne, není to pravda, samozřejmě. Poslední kapela je exit, to si řekl správně, je to kapela ze Švýcarska. Je to taky jedna z kapel, které ještě nejsou příliš známé, ale já věřím, že brzy budou, protože na to mají. A zase odkážu na naši webovku ostravavplamenech.cz, sekce kapely, mrkněte na ně, stejně tak jako na všechny ostatní a já mám podezření, že vás budou bavit.
0: OK. Určitě jsem se tě už na to ptal v minulosti, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti a zajímá mě to třeba i co se týká toho letoška, protože řada těch jmén je, řekněme, na první poslech a po čtení neznáme. To vybíráš ty, nebo třeba za tu historii festivalu se ty kapely ozývají sami, protože zjistili, že mají tuhle možnost. Jak to je? Nebo od promotéru kolegů dostaneš tipy?
1: Vybírám sám. Chodí nabídky od kapel, já si vždycky poctivě poslechnu. Občas se stane, že si nějakou vybereme. Mm-hmm. Už jsem si vzpomněl tu kapelu.
0: Z té Itálie.
1: Windrose. Yeah. Windrose, ti už sem jezdí a vyprodávají větší kluby, což je paráda. A právě, ano, teď si uhodil hřebíček na hlavičku, jak se říká, taky přišli mi Windrose, říkal jsem, ten název je takový trošku jako kliše, jsem zvědavý, ale poslechnu si to, vždycky si kapelu poslechnu. A zaujalo mě to okamžitě, jsme se domluvili. Jo, takže takhle vybíráme kapely a vlastně od loňského ročníku už mám parťáka na výběr kapel a to je chlapík, kterého nemusím asi představovat, jmenuje se Jirka Daron.
0: Jasně.

0: co je takové pojítko, nebo to gro toho, jak ty vybereš, že to poslech té muziky, nebo to, že tady jedou, nebo co tam funguje?
1: No, tak samozřejmě nejjednodušší je získat kapelu, když je takzvaně na turné, jo? Ale v našem případě se to až tak často nedaří, protože většina kapel jezdí turné, nebo velká většina kapel jezdí turné v červnu a v červenci. My jsme už vlastně skoro v srpnu, nebo vlastně už v srpnu, když někdy to vyjde na konec července, ale to není podstatné. A ty kapely už vlastně mají po turné, po festivalech, to znamená většinou ty kapely mají extra výjezd. Jo, samozřejmě nebavíme se o transkontinentálních kapelách, jo, amerických a tak dále, to je jasný, jako určitě sem nepoletí kapela jenom na jeden kšeft, jak se říká. Pokud bychom byli vaken, tak samozřejmě je to něco jiného. Ale většinou ty kapely skutečně prostě k nám letí vyloženě jenom prostě, aby zahrali u nás.
0: Jak reagujou, nebo dáváš jim informaci o tom, kde budou hrát, tím narážím na to prostředí, které je velmi specifické.
1: My vždycky, když dáváme nabídky kapelám, tak v takovém tom prostě prvotním e-mailovém kontaktu, tak vždycky to prostředí popisujeme, posíláme samozřejmě fotografie, link na nějaká videa z festivalu, aby o tom měli představu a tak dále, protože festivalů je po světě hodně, kapely si samozřejmě vybírají, nemohou hrát úplně všude, no a my je pochopitelně...
0: Myslím si, že každý musí odpovědět wow.
1: No, stává se to, já si vzpomínám si, že když byla první Ostrava v plamenech, tak dorazili, tam byli headlinerem Wasp, Blacky Lawless a spol. Tak vzpomínám si, že když dorazili, tak ti z toho byli úplně pav. A vím, že tam Blacky chodil po Dolních Vítkovicích a všechno si fotografoval a pořád za náma chodil a říkal, jak je to úžasný, že to v životě neviděl. Ještě tady tohle. A,
0: to je pravda.
1: A je to, když ty kapely mají dostatek času, tak se tyhle ty věci dějou. My se snažíme jim vymyslet nějaký program.
0: Uděláme malé zhrnutí, takže já zase začnu datumem. 1.8.2026.
1: Ano, Ostrava v plamenech, Dolní oblast Vítkovice, začínáme ve 12.00, mezi headlinery patří The Night Flight Orchestra, potom
0: Soulfly
1: samozřejmě, ano, a spousta dalších klapek, Korpi Klány.
0: Přesně. Takže přátelé, společně s Patrikem Koutem vás srdečně zveme 1.8. do Dolní oblasti Vítkovic na 12. ročník Ostravy v plamenech. Patriku, děkuji moc krát, vidíme se na Ostravě v plamenech. Měj se krásně. A vy taky, mějte se fajn,
1: děkuji.
0: Vidíme se v Dolní oblasti.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Čas rok.
1: Přesně po týdnu vítám všechny posluchače u nového Filmtimeu a tentokrát s pořadovým číslem 45. Jak to většinou bývá v létě? Do kin se nasazují filmy, u kterých se čeká velký zisk. No, ono taky stály balík peněz. A takovým filmům se všeobecně říká blockbustery. No jo, ale někdy to nevyjde. A filmová historie pamatuje mnoho případů, kdy se film nejenom že nezaplatil, ale vyloženě propadl, hlavně finančně, a kolikrát to pro studia mělo fatální následky. O tom dnes bude mimochodem řeč. Tyto starosti však nemusí mít tvůrci filmu Odyssea. Za první víkend bájný hrdina utržil přes 264 milionů dolarů, což je opravdu fantastické číslo. A už teď je jisté, že se bude útočit na miliardu. No jo, ale jak jsem zmínil, ne vždycky to vyjde. A já mám pro vás dnes několik filmů, které opravdu velmi finančně pohořely, producentům předělali velké vrásky a v jednom případě to skutečně znamenalo krach celého studia. Filmtime.

0: Čas rok.
1: Co se týče filmových propadáků z důvodu financí, začneme na české scéně. I tady najdeme několik případů. Třeba takové panství, pod kterým byl podepsán Martin Dejdar. Zrovna tady není fér všechno házet jen na neúspěch filmu, i když ano, chodilo se na něj málo. Ale velkou vinu na tom měli zahraniční producenti, kteří neplatili pohledávky, a tak vše nakonec uhradil právě Martin Dejdar, který byl pod filmem podepsán jako koproducent. No ale které filmy diváky moc nezajímaly a tudíž se nezaplatili, tak máme tady třeba Muzikanty z roku 2017. Upřímně, na ten film přišlo možná pár zvědavců z Moravskoslezského kraje, kde se natáčelo. A byla to vlastně taková přehlídka všech, kdo se na filmu podíleli jako sponzoři a partneři. Ale ono to všechno bylo na úkor příběhu, kde se podle mě nikdo moc nesnažil. Další film, který propadl finančně, tak ten měl mnohem větší ambice. Jan Žižka. Rozpočtem se jednalo o nejdražší český film v historii, ale zdaleka se nezaplatil. No a potom tady máme snímek, který vlastně nikdo neviděl. A to je opravdová lahoutka. Poslední z Aporveru. Tohle mělo být údajně největší české fantasy, které kdy bude natočené. A k tomu filmu už se utratilo přes 240 milionů korun. Jenže kvůli finančním a právním problémům se nikdy nedokončil, nešel do kin a skončil u soudu. Upřímně, podle ukázek, které byly k dispozici, je to dobře, protože to nevypadalo vůbec hezky. No ale i v Hollywoodu najdeme mnoho přešlapů, takže za chviličku se ve Film Timeu zaměříme i na ně.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Bojiště země, sága roku 3000. Přesně takhle se jmenuje film z roku 2000. A když se někdy budete zabývat žebříčky nejhorších filmů všech dob, tento kousek najdete na předních místech. A přitom stál úctyhodných 44 milionů dolarů. V té době velmi slušná cifra. Jenomže celosvětově vydělal necelých 30. A to by jeden řekl, že film, pod kterým je podepsán John Travolta, přece nemůže být špatný. Ale ten problém byl trošičku jiný. Předlohu napsal L. Ron Hubbard, zakladatel scientologické církve. A právě Travolta byl v té době zapáleným členem. No a tak chtěl světu ukázat filmový skvost spojený s touto organizací. Nebál se také velkohubých prohlášení, jako že nás čeká největší sci-fi všech dob, nebo že se bude jednat o Pulp Fiction z roku 3000. No, akorát, že vůbec. Nic z toho se nestalo a lidé na ten film nechodili. Bojiště země je ukázkový propadák po všech stránkách. Odnesl si 7 zlatých malin a v roce 2005 byl vyhlášen vůbec nejhorším snímkem za poslední čtvrtstoletí.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Období kolem roku 2012 přálo sériím, trilogiím a tvůrci se celkově nebáli nových nápadů, jenže ne vždy to vyšlo. Své by mohli říkat producenti fantasy Eragon z roku 2006. Měla to být velká série, ale po prvním dílu z roku 2006 sešlo se všech plánů na pokračování. No a podobně dopadl i John Carter. Tady se pro změnu cestovalo na Mars, kde se titulní hrdina zaplete do hvězdného konfliktu. Těch konfliktů možná mohlo být v budoucnu více, jenže to by film musel diváky zajímat. Celosvětové tržby se zastavily na čísle 284 milionů. To vypadá jako velká částka, ale tahle sranda stála přes 350 milionů. Z toho 100 milionů šlo na propagaci filmu, ale ani tohle nezabralo. Tenkrát to trošičku odnesl i herec v hlavní roli, Taylor Kitsch. V té době se mu předpovídala hvězdná kariéra. Měl na to postavu, obličej, no ale tenhle nepovedený snímek všechno zabrzdil. A byla to nekompromisní brzda. Ve studiu Disney to stálo i místo výkonného ředitele Richa Rosse. Ale že může být ještě hůře a neúspěch filmu opravdu potopí celé jedno studio, o tom se mohli fanoušci přesvědčit v roce 1995. Zajímá vás, o co šlo? Vydržte, více si o tom povíme za chvíli. Film time.

Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Pirátský žánr zaznamenal velký boom v roce 2003 s příchodem prvních pirátů z Karibiku. O 8 let dříve se o něco podobného pokoušeli ve studiu Karolko. To nám mimochodem v minulosti dalo filmy jako Rambo nebo druhého Terminátora. Jenže hlavouní této společnosti byli pověstní opravdu velkým rozhazováním peněz. Jako fakt velkým a hodně. Takže se utrácelo i během příprav ostrova Hrdlořezů. To natáčení byla jedna velká katastrofa za druhou. Během něj se bouraly a nanovo stavěly kulisy. Přepisoval se scénář. Režisér Renny Harlin se hádal snad s každým. Je to jedno z nejlegendárnějších natáčení, ale bohužel ne v tom dobrém. Studio Karolko už se v té době potýkalo s finančními problémy. Nutno dodat vlastní vinou. Chtěli vše vsadit na jednu kartu, což se jim v minulosti několikrát vyplatilo. Ale tady ne, tohle byla konečná. Rozpočet se vyšplhal na astronomických 98 milionů dolarů, no ale vydělal jen desetinu. V Guinnessově knize rekordů je dodnes tento film zapsán jako největší filmový propadák všech dob. A jestli vás to trošku zaujalo a zajímá vás více, doporučuji si přečíst něco o studiu Karolko, anebo si pustit nějaký dokument, protože člověk až nechce věřit, co všechno tenkrát tihle pánové vyváděli. No a tohle byl dnešní Film Time. Já vám moc děkuji za přízeň a budu se na vás určitě těšit zase příští týden.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
1: Holba Rock na grilu je tady. Loni jsme aparaturu o výkonu 153 kW šetřili jen na 60%.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Zácky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám. Pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Pohodový podvečer všem, kdo ladí vlny Rádia Čas Rok, případně sledují televizi Rebel. Nastartuje další díl muziky spojené s povídáním, no a v tomto případě taky s pozvánkou. Festivalová sezona je v plném proudu a tak tedy si dneska dáme kapely, které mají společné jedno pódium. To se bude nacházet v dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Ano, dneska je řeč o festivale Ostrava v plamenech. Pro rok 2026 je datum stanovené na 1. srpen a my jsme odstartovali jedním z headlinerů. Finští Korpiklány, tak to je stálice v České republice, a jejich folk metal je u vás velmi oblíbený. Takže to byla první z kapel, které se objeví na letošní Ostravě v plamenech, a samozřejmě jedeme dál. Na řadě je další.

Jsme zpátky ve studiu Metalmánie. Za námi je další klip. Na svědomí ho mají Mushroomhead. Kapela, která do Ostravy dorazí spoza velké louže. Datum výroby téhle formace podle techničáku, to je rok 1993, místem Ohio. Její show je velmi specifická, jednak svým avantgardním hudebním stylem a taky inspirací. Pojďme ale k festivalu. V dolní oblasti Vítkovic dostanou prostor 15 minut po 17. hodině. U festivalu chvilku zůstanou s pár důležitými informacemi. Celý program startuje v pravé poledne a uzavře se 2 hodiny po půlnoci. Fajn na Ostravě v Plamenech je krytá část pro lidi pro případ špatného počasí. Takže pojďme zpátky k muzice, další parta, která se do Ostravy chystá.

0: Sledujete televizi Rebel. V audiostopě jste připíchnuti na vlny Rádia Čas Rock. Dnešní Metalmania je ve své druhé polovině. Za námi je další hudební pozvánka, no a tu obstarali The Nightfly Orchestra. Celá anabáze tohoto souboru se začala psát v roce 2007, kdy se muzikanti z kapely Soilwork rozhodli tak trošku změnit pohled fanoušků na ně a vznikla tahle superformace. Nutno podotknout, s velkým úspěchem. Alb od prvního z roku 2012 už je 7 a formace obráží velká pódia. To ostravské jim bude patřit 1. srpna od 18 hodin a 45 minut. Takže další jméno, které stojí za to, na Ostravě v plamenech vidět. A pořád to není všechno. Zůstaneme ve Švédsku.
1: Year 1187. Against impossible odds, Balian of Ibelin stood as Jerusalem's last shield. When the city fell, Saladin showed mercy, and the wounded knights returned home. Their names echo through time. The Defenders of Jerusalem.

Tak tedy, bando, další formace, kterou vás v dnešním díle zvu na Ostravu v Plamenech 2026. To byly Bloodbound. Taktéž stálice a v českých zemích se pohybují celkem pravidelně. Na festiáku Ostrava v Plamenech se objeví ve čtvrt na 9 večer. Doplním datum 1. srpen. Na začátku jsem mluvil o jednom z headlinerů, kapele Korpiklány, tak je potřeba doplnit i toho dalšího, nebo možná pro někoho spíše toho hlavního, Max Cavalera. Jméno, které patří mezi ty top jména, kdykoliv sem dorazí. Jezdí často a když jsme se bavili, proč tak často, tak odpověď je jednoduchá. Protože vy, fandové, ho chcete. Ostrava v Plamenech ho přivítá po 23. hodině a tentokrát to bude v čele jeho smečky Soulfly. Takže my si je teď dáme a vy nezapomeňte. 1.8.2026, další ročník festivalu Ostrava v Plamenech.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.